0: Víte, že nejdražší hudební nástroj na světě byly housle Stradivárky, které se v roce 2011 prodaly za téměř 16 milionů dolarů? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den.
1: Rádio Haná.

0: 7. místo, ale na Hané se teď nejvíc řeší post hlavního trenéra. Ve hře zůstává varianta, že u týmu se trvá současný manažer Pavel Hapal, ale klub podrobně sleduje taky trenéra Jarolíma z Karviné. Nový majitel Milan Šimonovský se totiž netají tím, že chce příští rok zaútočit na elitní čtyřku a vrátit Olomouc do pohárové Evropy. Co se týče kádru, po skvělém jaru krouží mistrovská Slavia kolem olomoucké dvojce Šturm Barát. Naopak fanoušky uklidnil útočník Václav Sejk, který potvrdil, že na Hané zůstává a chce být pevnou součástí tohoto ambiciózního projektu. Jak tohle napínavé fotbalové léto dopadne, budeme sledovat s vámi. Přejeme vám hezký sportovní den.
1: Počasí.
0: Jaký bude poslední květnový týden? Pojďme se podívat, co nás čeká od pondělí dál. Odstartujeme letními teplotami 24 až 29 stupňů Celsia. Rtuť teploměrů v úterý taky vyletí až ke 30. Zajímavostí je, že středa přinese mírné ochlazení na 18 až 23 stupňů. V noci ze středy na čtvrtek teploty spadnou na 11 až 6 stupňů Celsia. Od čtvrtka se ale začne znovu oteplovat. A teploty do konce pracovního týdne vystoupají na 22 až 27 stupňů Celsia. Víme, jak bude, čeká nás opravdu teplý, skoro letní týden.
1: Nejlepší hudební výběr. Byly 3 hodiny.

Berani, nemusíte se obávat žádných průšvihů, býci, když se povede příprava, budou i výsledky. Blíženci, všichni vám chválí změny, kterými teď procházíte. Raci, buďte otevření všemu, co se děje. Lvi, vypadá to, že se blíží něco opravdu velkého. Pany, vaše pečlivost se jako vždycky vyplácí. Váhy, když chcete, tak všechno stihnete za poloviční dobu. Štíři, pochyby nechte stranou. Střelci, žádná překážka pro vás není dost složitá. Kozorozi, pokud jde o komunikaci, jste ve skvělé formě. Vodnáři, máte pro strach uděláno a ničeho se nezaleknete. A co my ryby, díky empatii prý vždycky poznáme, když někoho něco trápí.

0: partneři nejlepších akcí v regionu.
1: A náš éter je vám k dispozici.
0: akce@radiohana.cz.
1: Dejte nám vědět o akcích, které pořádáte.
0: A my na ně pozveme naše posluchače. akce@radiohana.cz. Vaše akce
1: do našeho éteru.
2: Radio Hana.

0: hostem na našem rádiu je astrolog Tonda Baudyš, se kterým se díváme do hvězd. Antonine, jaký dojem na tebe dělá tedy poslední květnový týden?
1: Ahoj Lukáši, zdravím tebe i posluchače. Na mě tento týden dělá rozumný dojem. Zdá se mi, že všechno drží pohromadě hned od pondělí, úterý. Ruší mě tam určité tlačení na pilu v souvislosti penězi, kolektivy. To je pondělí, úterý, ale potom už by se to mělo uvolnit a jít příjemnějším směrem. Určité ochraně se těší domovy a rodiny.
0: U jakého dne nám bliká jakýsi vykřičník? Kdy mohou být třecí plochy?
1: Kritický den, čtvrtek odpoledne, pátek dopoledne, tam mohou rezonovat nějaká nenaplněná citová očekávání nebo partneři, kteří se musí z nějakých důvodů vzdálit a nějaká lítost přirozeně pak může nastat.
0: A v jakém znamení se ponese poslední květnový víkend?
1: Víkend by se měl povést. Nemůžu slibovat počasí, ale jako když jsou všichni na značkách, na správných místech a nic nás během toho víkendu neruší.
0: Hvězdné vzkazy a poselství každé pondělí na našem rádiu s Antonínem Baudyšem. Děkujeme za to.
1: Moc tě zdravím a moc děkuju.
2: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
3: Mohli byste se přehrabovat v hromadě CDček?
0: Každý den složitě sestavovat playlisty na telefonu.
3: Otáčet tam a zpátky gramodesky.
0: Hledat ztracené minidisky.
3: A nebo oprášit starý magneťák ze skříně. Pokud tedy vůbec víte, jak taková věc vypadá.
0: Ale vy jste dali přednost rádiu.

0: počasí.
1: Jaký bude poslední květnový týden? Pojďme se podívat, co nás čeká od pondělí dál. Odstartujeme letními teplotami 24 až 29 stupňů Celsia. Rtuť teploměrů v úterý taky vyletí až ke 30. Zajímavostí je, že středa přinese mírné ochlazení na 18 až 23 stupňů. V noci ze středy na čtvrtek teploty spadnou na 11 až 6 stupňů Celsia. Od čtvrtka se ale začne znovu oteplovat. A teploty do konce pracovního týdne vystoupají na 22 až 27 stupňů Celsia. Víme, jak bude, čeká nás opravdu teplý, skoro letní týden.

0: Hvězdy ví.
1: Rádio Hana.
0: Horoskopy pro dnešní den.
2: Berani, nemusíte se obávat žádných průšvihů. Býci, když se povede příprava, budou i výsledky. Blíženci, všichni vám chválí změny, kterými teď procházíte. Raci, buďte otevření všemu, co se děje. Lvi, vypadá to, že se blíží něco opravdu velkého. Pany, vaše pečlivost se jako vždycky vyplácí. Váhy, když chcete, tak všechno stihnete za poloviční dobu. Štíři, pochyby nechte stranou. Střelci, žádná překážka pro vás není dost složitá. Kozorozi, pokud jde o komunikaci, jste ve skvělé formě. Vodnáři, máte pro strach uděláno a ničeho se nezaleknete. A co my ryby, díky empatii prý vždycky poznáme, když někoho něco trápí.
0: Hvězdy ví.
1: Rádio Hana.
0: Vaše horoskopy každý den v tomto čase.
3: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
4: Přijďte oslavit svátky města Olomouce v pátek 5. a v sobotu 6. června. Přidejte se do historického průvodu, zatančete si pod hvězdnou oblohou, užijte si zábavný program pro celou rodinu i večerní open air koncert. Více na svátkyměsta.olomouc.eu.
5: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje.
6: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
7: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
8: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
9: Ve dnech 29. a 30. května se uskuteční oblíbený prostě festival dobrého jídla, který nabídne pestrou přehlídku chutí, vůní a kulinářských zážitků pro širokou veřejnost. V 10 zapojených restauracích, kavárnách a vinárnách nalezneme výborná menu, doplněná o kulturní jednohubky, které pohladí i naši duši. Milujete-li dobré jídlo, kulturu a poznávání nových lidí a míst, nenechte si gastrofestival ujít.
10: Prostě festival dobrého jídla už 29. a 30. května v Prostějově.
11: Základní umělecká škola Moravská Třebová vás zve tuto sobotu odpoledne na zámek na 23. ročník festivalu Moravsko-Třebovské arkády. Čeká vás skvělý program. Vystoupení žáků školy a hudební skupiny Slza, Verona, Foton a Kabát Tribute. Těšíme se na vás v Moravské Třebové na zámku.
12: Týnecká stodola a tvaruškové hody spojené s kácením máje. Tuto sobotu ve Velkém Týnci. Čeká vás bohatý program pro děti a dospělé, tvaruškové speciality, zábavné dětské atrakce i Luna Park, mobilní farma a taky kapely Schovanky, Věrovanka i Prague Queen Revival. Zámecká zahrada, Velký Týnec u Olomouce.
0: Rádio Hana.
1: Nejlepší hudební výběr.
0: Nejlepší hudební výběr.

0: novinky Rádia Hana. Peníze létají eterem. Vaše milovaná megahra Šťastná trojka Rádia Hana jede v květnu dál.
1: Vyhrál jsem ve Šťastné trojce 3000 korun.
2: A vyhrála jsem ve Šťastné trojce 4000 korun.
0: Každý všední den losujeme poslední tři čísla vašeho telefonu a z obyčejného dne může být den výherní.
1: Hrajte taky s Rádiem Hana, je to super.
0: Poslouchejte a berte prachy. Mistrovství světa? Jasně!

0: Dnešní výlet je pro opravdový fajnšmekra.
1: Jednoduše, Rádio Hná v květnu.
2: To jsou prachy na ruku,
1: sportovní emoce
2: a jaro plné dobrodružství.
1: Zesilte rádio.
2: Zesilte život.
1: Takové jsou květnové novinky Rádia Hná.
3: Posloucháte Rádio Hná.
1: Hezké ráno.

0: Rádio Hana. Čeká vás dnes noční v práci a proto opravdu dlouhá noc. Poslouchejte náš nejlepší hudební výběr, který vás rozhodně neuspí. Rádio Hana a noční směna. Kde jiní končí, tam my začínáme. My začínáme. My začínáme.
1: Máš kapelu? Nebo jsi solista? Je ti do 30? Ukaž, co v tobě je.
2: Rádio Hana a Olomoucký kraj hledají hudební obor.

0: a získej profi kampaň v rádiu.
1: Přihlas se do konce května na radiotalent.cz a odstartuj svou kariéru.
0: Radiotalent. Tvoje cesta do éteru.
2: Projekt finančně podporuje Olomoucký kraj.
3: Rádio Hana.
1: Ráno je

do řádků tvých řas. Ti pozpátku napíšu ze snů vzkaz do všech tvých částí, do peřin.

0: teď unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ticha.
1: Hezké ráno na vlnách Rádia Hana s Tomášem Klusem, 5 hodin 56 minut.
2: Hit za hitem, hit za hitem.
1: Po 6. hodině vás obklopíme velmi rádi muzikou. Věnovat se nám budou Ronan Keaton, taky Sia, její Cheap Thrills. A skrze vás už je až do vašeho srdce, pošleme Srdce být od kapely Krištof. Teď další nové zprávy, počasí a doprava, ať máte na začátku nového týdne dokonalý přehled.
3: Bude 6 hodin.
4: Hezké ráno.
3: Zprávy Rádia Hana.
5: Informace od nás rovnou k vám. Začínají zprávy. Bílý slon pro olomouckou zoo. Prestižní cenu získala zahrada za úspěšný odchov zoborožce malajského. Ptáka, který žije v pralesních nížinách, se jí podařilo odchovat po 23 letech snah. Loni se to povedlo jen třem zoo na světě. Změna v provozu dopravního hřiště v Moravské Třebové. Město nově zpřístupnilo hřiště v Zahradnické ulici široké veřejnosti. Areál pro výuku školáků je nyní lidem přístupný pro odpolední a víkendové rodinné aktivity, informuje město.
3: Sport.
6: Sigma o víkendu přejela Karvinou 4-0, zajistila si konečné 7. místo, ale na Hané se teď nejvíc řeší post hlavního trenéra. Ve hře zůstává varianta, že u týmu se trvá současný manažer Pavel Hapal, ale klub podrobně sleduje taky trenéra Jarolíma z Karviné. Nový majitel Milan Šimonovský se totiž netají tím, že chce příští rok zaútočit na elitní čtyřku a vrátit Olomouc do pohárové Evropy. Co se týče kádru, po skvělém jaru krouží mistrovská Slavia kolem olomoucké dvojce Šturm Barát. Naopak fanoušky uklidnil útočník Václav Sejk, který potvrdil, že na Hané zůstává a chce být pevnou součástí tohoto ambiciozního projektu. Jak tohle napínavé fotbalové léto dopadne, budeme sledovat s vámi. Přejeme vám hezký sportovní den.

0: každý všední den jedině na Hané.
1: Počasí. Jaký bude poslední květnový týden? Pojďme se podívat, co nás čeká od pondělí dál. Odstartujeme letními teplotami 24 až 29 stupňů Celsia. Rtuť teploměrů v úterý taky vyletí až ke 30. Zajímavostí je, že středa přinese mírné ochlazení na 18 až 23 stupňů. V noci ze středy na čtvrtek teploty spadnou na 11 až 6 stupňů Celsia. Od čtvrtka se ale začne znovu oteplovat. A teploty do konce pracovního týdne vystoupají na 22 až 27 stupňů Celsia. Víme, jak bude, čeká nás opravdu teplý, skoro letní týden.
0: Čeká vás rekonstrukce? Pak si nechte poradit od rodinné firmy JK Kamen. Kvalitní kamenné koberce a poctivé zednické práce. jkkamen.cz.
2: Doprava. Víme, jak se jezdí tady. Připomínáme, že v Olomouci pokračuje rekonstrukce na Tabuláku na ulici Stupkova. To omezení tady platí pro osobní dopravu i pro MHD a trvá to až do srpna. A taky pozor na rychlost. Stacionární radary nám 50 hlídají v Olomouci na Přerovské, Okružní anebo na Slavonínské a taky ve Štrmbrku na Jibavské, na Přerovsku v Lískách anebo v Holešově na Partizánské. Tak šťastnou cestu.
3: Rádio Hana.

Přeje dokonalé pondělní ráno, 6 hodin, 10 minut. Jak jste si o víkendu užili naše letní hity, co? Říkáte si, cože, jaké letní hity, vždyť pořád máme květen, pořád máme jaro. No, to máte naprostou pravdu, ale počasí o víkendu to bylo vyloženě letní, bylo pořádné horko. Užili jsme si první tropický víkend tohoto roku, na desítkách míst padaly teplotní rekordy a vůbec nejtepleji bylo na Litoměřicku, a tam lehce přes 32 stupňů Celsia. Taky dneska v pondělí 25. května počasí v letní náladě, v letním můdu, slunečno až 29 stupňů Celsia. Vezmete si kraťasy a tričko s krátkým rukávem, nebo dámy, rovnou letní šaty, buď jak buď. Dobré ráno, hrajeme pro vás. Tina Turner a Eros Ramazzotti, nahané 6 hodin 10 minut.

0: a dělají to s naprostou samozřejmostí. Olomoucký kraj opět ocení výjimečné osobnosti a organizace ze sociální oblasti. www.cenykraje.cz. Nominujte své favority na ceny pro lidi se srdcem na dlani. Stačí vyplnit formulář na webu cenykraje.cz a to nejpozději do konce května. Dejte šanci zazářit těm, kteří si to zaslouží. www.cenykraje.cz.
1: Rádio Hana. Nejlepší

0: O vylepšení pozice v tabulce skupiny B a také o co nejvýhodnější nasazení pro čtvrtfinále, o to si dneska zahrají na mistrovství světa naši hokejisté proti Norsku. Jednoduše, když dneska vyhrajeme, může to pro nás být v další fázi turnaje plno výhod, může to pro nás být výhodnější. Proti Norům hrajeme od 16:20 na Rádiu Haná, to budeme sledovat. Stejně jako ranní dopravu i počasí na vlnách Rádia Haná už před 6:30. A teď v 6:18 to nejlepší z dnešního kalendáře.
1: Rádio Haná, kalendárium.
0: Je pondělí 25. května a svátek slaví každá Viola. V Česku jich máme přibližně 15 stovek a jejich latinské jméno znamená fialka. Narozeniny má oblíbená česká herečka Eliška Balcerová, tedy i Vilma z komedie Ženy v pokušení.
2: Co čekáš, za ním vyběhnu nebo co?
3: To nemusíš. Stačí nahodit udičku, vyzvat ho. Zbytek už je na něm.
2: Tak co, tak já jsem neflirtovala čtvrtstoletí, no.
3: To je vidět.
0: A kulatou třicítku slaví Pasta, hokejová hvězda David Pastrňák, který si pro zajímavost v NHL měsíčně vydělá kolem 18 milionů korun. Wow, to dneska bude oslava. Stretch pass on. Stejně jako Pasta, kličkujeme mezi hity a trefujeme nejlepší tóny i v pondělí 25. května.
1: Rádio Haná, kalendárium.

0: jedině na Hané.
1: Léto volá. Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.
2: Rádio Hana,
3: Skyrock
2: i Metropole v jediné aplikaci do mobilu
3: pro váš lepší hudební výběr.
2: Stáhněte si aplikaci Rádio Hana do telefonu
3: z Google Play a Apple Store.
2: Stahujte,
3: poslouchejte,
2: užívejte.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na

0: Hybrid za cenu spalováku.
1: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
2: Bylo nebylo, na jednom kopečku u velikého města byla

0: Titi zo Olomouc.
1: Ano, potkáte se s princeznou, vodníkem, Karkulkou a dalšími pohádkovými bytostmi. Pohádkový víkend dětí v zoo Olomouc již tento víkend.
0: V zoo Olomouc tento víkend patří dětem a pohádkám.
2: Ona chce do Čech, on chce zůstat na Moravě? Vyřešeno. Pozemky Čechy u Přerova. Exkluzivní parcely, kde se sny o Čechách potkávají s moravskou pohodou. Sítě hotové, optika v zemi, stačí jen začít stavět. Pozemky Čechy. Šťastné bydlení pro oba. Více na pozemkyčechy.cz.
3: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
4: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
5: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
6: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
7: Posloucháte Rádio Haná.
0: Hezké ráno.

Pondělí ráno na vlnách Rádia Hana, nenecháváme nic náhodě, non-stop jsme v kontaktu s naší redakcí, moravskými zpravodaji, dopravní centrálou i ranními hosty. Po 7:30 se s námi zavysílá náš rádiový astrolog, od kterého uslyšíme, jaký bude podle hvězd závěrečný květnový týden. A teď v 6:30 dostáváme nové info od našich rosniček. Máme ho tady. Na Olomoucku, Vyškovsku, také na Šumbersku se probouzíme do

0: 9 stupňů. Doprava.
1: Blokové čištění v Chomoutově na Olomoucku a policie na D1 mezi Přerovem a Hranicemi. Víme, jak se jezdí tady. Ranní provoz v Olomouci, Prostějově, Letovicích, také v Bystřici pod Hostýnem, teď bez vážných nehod. V Chomoutově na Olomoucku dnes pozor, kde parkujeme. V plánu je tady od rána blokové čištění, mimo jiné na ulicích Drahlovského, Písečná, Hrachovická, Vrbová i Olšová. A policejní hlídka se teď pohybuje na D1 mezi Přerovem a Hranicemi poblíž Molky u Oseku. Sledujeme provoz, hlídky i čištění blokové. Pondělní ráno je s vámi topové.
2: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě.
3: Ranní topka Rádia Haná a Lukáš Kobza. Každý všední den 6 až 9.

0: Našli jste si ranní topku Rádia Haná, přejeme hezké ráno, hrajeme nejlepší hudební výběr, vysíláme zprávy z naší Moravy a současně vám každý den posíláme na účet peníze. Za dnešní bank ve šťastné trojice Rádia Haná si klidně můžete koupit nové luxusní plavky na letošní sezonu nebo bezdrátový reprák k vodě. Více o šťastné trojice na vlnách Rádia Haná po 6:45. A teď 7 minut po 6:30 je u mikrofonu náš další ranní host.
1: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
0: Pondělním hostem na našem rádiu je astrolog Tonda Baudyš, se kterým se díváme do hvězd. Antonine, jaký dojem na tebe dělá tedy poslední květnový týden?
2: Ahoj Lukáši, zdravím tebe i posluchače. Na mě tento týden dělá rozumný dojem. Zdá se mi, že všechno drží pohromadě hned od pondělí, úterý. Ruší mě tam určité tlačení na pilu v souvislosti penězi, kolektivy. To je pondělí, úterý, ale potom už by se to mělo uvolnit a jít příjemnějším směrem. Určité ochraně se těší domovy a rodiny.
0: U jakého dne nám bliká jakýsi vykřičník? Kdy mohou být třecí plochy?
2: Kritický den, čtvrtek odpoledne, pátek dopoledne, tam mohou rezonovat nějaká nenaplněná citová očekávání nebo partneři, kteří se musí z nějakých důvodů vzdálit a nějaká lítost přirozeně pak může nastat.
0: A v jakém znamení se ponese poslední květnový víkend?
2: Víkend by se měl povést. Nemůžu slibovat počasí, ale jako když jsou všichni na značkách, na správných místech a nic nás během toho víkendu neruší.
0: Hvězdné vzkazy a poselství každé pondělí na našem rádiu s Antonínem Baudyšem. Děkujeme za to.
2: Moc tě zdravím a moc děkuju.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
3: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Honda vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
4: Metr čtvereční reality aktuálně. Byty Litovel Severní hlásí posledních 17 bytů na prodej. Už neváhejte. bytylitovel.cz.
5: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
6: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
7: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla. Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
5: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
6: No, to určitě.
8: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v, CZ.
9: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
10: Pozor! Jadrošův den se vrací a pivo poteče proudem. Těšte se na hity Kabátu, ACDC Revivalu a zpívajícího právníka Iva Jahelky. Zábava pro celou rodinu a to nejlepší? Vstup je zdarma. Užijte si nejlepší den v roce s jadrníčkem v ruce. Jadrošův den. V sobotu 6. června na hřišti v Loučanech.
11: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Posloucháte Rádio Haná. Hezké ráno. Hezké ráno.

0: čtvrtě na sedm, nejsme jenom obyčejné rádio, jsme vaše každodenní parťáci, dobří přátelé, kteří vás baví, říkají, co je nového. Taky vám dáváme prachy a nechceme je zpátky. Šťastná trojka. Mám pravdu, Katko, hezké ráno.
1: Ahojte všichni, poslouchejte Rádio Hana jako já a můžete si taky koupit výborné knihy nebo něco jiného za 2000, které jsem vyhrála dnes. Děkuji.
0: Ano, takhle se minulý týden radovala Katka z Olomouce ve Šťastné trojce. Jak to probíhalo? No, my jsme vylosovali Šťastnou trojku, tedy tři čísla. A hledali jsme někoho, komu právě jimi končí jeho telefon. A to byla právě Katka, dovolala se a vyhrála. To teď máme v plánu dneska, po 8 hodině. Koukám se, že za dnešní bank ve Šťastné trojce si můžete koupit třeba nové luxusní plavky na letošní sezonu nebo bezdrátový reprák k vodě. Je to jenom na vás. V banku Šťastné trojky aktuálně čekají 2000 korun. Budou vaše.

0: Tohle je další důkaz, že dbáme na hudební kvalitu. Posloucháte Rádio Haná, dobré ráno, rádi vstáváme s vámi. Je 6 hodin 55 minut.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Za chvilku zprávy, po nich Hradečci. Nový den a také nový týden s námi začnou Backstreet Boys. A našimi hudebními budíky budou taky Imagine Dragons. Jsme rádi, že vás máme u sebe. Užijte si den za 5 minut 7 hodin.
2: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nadčasové dřevo od Janků podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků podlahy.
3: Bude 7 hodin.
4: Hezké ráno.
3: Zprávy Rádia Haná.
5: Vítejte u zpráv. Je pondělí 25. května. Vítězstvím zakončili sezónu fotbalisté Sigmy Olomouc. O víkendu smetli doma Karvinou 4-0 a ovládli play-off o umístění v první lize. Obsadili konečnou 7. příčku. Olomouc si triumfem zajistila pro příští sezónu volný los pro 2. kolo českého poháru.
3: Místní rádio, místní zprávy.
5: Pouliční galerie v Přerově se rozrůstá. Galerie pod širým nebem na třídě 17. listopadu nově doplní portrét mistra světa ve hře na foukací harmoniku Lubomíra Plevy. V anketě o tom rozhodli obyvatelé Přerova. Už tu tak bude 8 osobností. Zápas o 5 životů v Moravském Krasu na Blanensku. Hasiči tu včera 4 hodiny zachraňovali 5 jeskyňářů, kteří uvízli pod zemí u Holštejna. Skupina zůstala uvězněná za kapsou s nedýchatelným vzduchem. Pomáhalo jim 80 záchranářů. Úspěšně je dostali do bezpečí. Přibývá firemních bankrotů v České republice. Během prvních 4 měsíců tohoto roku vyhlásili soudy v Česku 255 firemních bankrotů. Je to meziročně o 6% víc a nejvyšší počet za posledních 7 let, píše ČTK. Nejvíce bankrotů je v dopravě a skladování.
3: Sport.
5: Seriál mistrovství světa Formule 1. Ital Kimi Antonelli vyhrál velkou cenu Kanady a po 4. vítězství v řadě zvýšil náskok v čele závodu F1 před Britem Georgem Russellem na 43 bodů. Na 2. místě včera dojel Brit Lewis Hamilton z Ferrari a 3. Nizozemec Max Verstappen z Red Bullu a ten vybojoval své první pódiové umístění v sezóně.
4: Rádio Haná a Šťastná trojka. Pravidelně vyhlašujeme 3 poslední čísla vašeho mobilu. Čeká na vás minimálně 1000 korun každý všední den, jedině na Hané.
3: Počasí.
0: Tento týden se tváří jako začátek letní dovolené. Už jenom zbalit kufry a vyrazit k vodě. Víme, jak bude dnes slunečno, jasno anebo polojasno, 28 stupňů. Zítra také sluníčko, 27 až 30. Ve středu zpočátku slunečno, přes den polojasno anebo oblačno, 25 až 27 stupňů. Ve čtvrtek a v pátek to má být zase potom se sluneční září a s teplotami kolem 25 stupňů. Blokové čištění v Chomoutově na Olomoucku a policie na D1 mezi Přerovem a Hranicemi. Víme, jak se jezdí tady. Ranní provoz v Olomouci, Prostějově, Letovicích, také v Bystřici pod Hostýnem, teď bez vážných nehod. V Chomoutově na Olomoucku dnes pozor, kde parkujeme. V plánu je tady od rána blokové čištění, mimo jiné na ulicích Drahlovského, Písečná, Hrachoviská, Vrbová i Olšová. A policejní hlídka se teď pohybuje na D1 mezi Přerovem a Hranicemi poblíž Molky u Oseku. Sledujeme provoz, hlídky i čištění blokové. Pondělní ráno je s vámi topové.
3: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě. Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc, Bystrovany. Hudební výběr.

0: Také z formací Backstreet Boys vás po tropickém víkendu vítáme v novém týdnu, který bude opět horký, slunečný, s letními teplotami, dneska u 28. Zítra klidně můžeme atakovat tropickou třicítku. Je 7 hodin, 9 minut, dobré ráno a úspěšný týden přeje celý tým Radio Hana. Pondělí 25. květen, svátek slaví Violi. Kulatou třicítku má hokejista David Pastrňák. Naše hokejová repre dnes od 16.20 hraje na mistrovství světa proti Norsku. Také o tom si více povíme v našem hokejovém speciálu v této hodině. A vy to možná budete ten hokej sledovat doma, možná ve sportbaru, nebo na zahrádce vaší oblíbené hospůdky a mnozí to znají. Člověk jde do hospody, něco popije, rozsedí se dlouho do noci a potom se kolem půlnoci začnou pod vlivem řešit životně důležitá témata. Třeba tato.
1: Podívej se, Lukine, no. Já jsem četl, no, že samice lenochoda nehledají partnera.
2: Počkej, samice lenochoda nehledají partnera? A co jako dělají podle tebe?
1: Stě sedí a ječí, dokud ten samec nepřijde.
2: To je úplně jak u nás doma.
3: Ráno je to.

0: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Tady je Rádio Hana.

0: Anaka, písnička o tobě a o mně, nebo Ed Sheeran a jeho ilské Galway Girl. Tohle je naše první hudební lajna pro další minuty pro pondělní ráno na vlnách rádia Haná. Posloucháte své hokejové rádio. Dnes odpoledne od 16.20 hrajeme na mistrovství světa proti Norům. My pro vás po půl osmé chystáme další část našeho hokejového česko-švýcarského slovníku. Předtím ještě také aktuální počasí i doprava. Sledujeme non-stop provoz v Olomouci, v Prostějově, Holešově nebo třeba také ve Zlíně. A předtím v 7 hodin 20 minut odbočujeme za horoskopy s Martinou.
1: Hvězdy ví. Rádio Hana. Horoskopy pro dnešní den.
2: Berani, nemusíte se obávat žádných průšvihů. Býci, když se povede příprava, budou i výsledky. Blíženci, všichni vám chválí změny, kterými teď procházíte. Raci, buďte otevření všemu, co se děje. Lvi, vypadá to, že se blíží něco opravdu velkého. Pany, vaše pečlivost se jako vždycky vyplácí. Váhy, když chcete, tak všechno stihnete za poloviční dobu. Štíři, pochyby nechte stranou. Střelci, žádná překážka pro vás není dost složitá. Kozorozi, pokud jde o komunikaci, jste ve skvělé formě. Vodnáři, máte pro strach uděláno a ničeho se nezaleknete. A co my ryby, díky empatii prý vždycky poznáme, když někoho něco trápí.
1: Hvězdy ví.
3: Rádio Hana.
1: Vaše horoskopy každý den v tomto čase. Tady jsme doma, tady žijeme s vámi. Tento týden se zaměříme na oslavy. Prostějov slaví 885 let od první zmínky vesnice Prostějovice. Oslavy nám přiblíží náměstkyně primátora Milada Sokolová. Rozhovor přinášíme od pondělí do čtvrtka, dopoledne po 10. a odpoledne po 16. hodině. Více na webu.

0: tisíce růží v plném rozkvětu. Festival vyznání růžím v olomouckém Rozáriu už 6. a 7. června. Letošní ročník s podtitulem Sběratelé růží nabídne art, beauty, pohybovou i prodejní zónu i bohatý doprovodný program. Přijďte si užít začátek léta a jedinečnou atmosféru mezi růžemi.
1: Horko se blíží. Buďte připraveni s klimatizací od Elektro Olomouc. Zajistíme profesionální návrh, montáž i servis. Užijte si léto v chládku a zimu v teple s klimatizací od Elektro Olomouc. Více info na elektroolomouc.cz.
2: Léto, slunce, plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
3: Moravské divadelní léto od 14. do 26. června letos nově v letním kině Olomouc. Divadlo v srdci města. Příběhy, které vás pohltí a chvíle, na které se nezapomíná. Sluha dvou pánů, Noc na Karlštejně, koncert Moravské filharmonie s Jiřím Kornem a Evou Burešovou nebo také Pražské divadlo Kalich. Lístky koupíte na webu moravskedivadelniléto.cz nebo v pokladně divadla. Jeviště nekončí oponou, ale noční oblohou.
4: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
5: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
8: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
9: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky DAF. Více na tetadrogerie.cz.
10: To nejlepší pro ty nejlepší.
11: Radio Hana
10: a ranní topka.

0: pobřeží a je o něco menší než Olomouc, žije tam něco přes 80 tisíc lidí a mezi nimi je taky malá krásná slečna, takzvaná Galway Girl, o které v roce 2017 zpíval Ed Sheeran. Pro zajímavost, Irové dneska budou mít na teploměru 24 stupňů Celsia. A co my? Na Olomoucku, na Kroměřížsku, taky na Mohelnicku a na Rýmařovsku se probouzíme do rána prosluněného s teplotami mezi 16 a 19 stupni Celsia. Přes den jasno anebo polojasno a teploty 27 až 29.
1: Doprava.
0: Na Moravě jedeme v pondělí ráno spolu a máme radost, že je to bez vážných nehod. V ranní Olomouci je klasicky silnější ranní provoz a popojíždějící kolony na Lipenské, na Velkomoravské, také na Dobrovského nebo na Chvalkovické ulici. A silný provoz je i na 210. kilometru D1 u Holubic ve směru na Brno. Zdržení do 15:15.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Tady je Rádio Hana. Hezké ráno.

0: Vyhrajte prachy ve šťastné trojce Rádia Haná. Dnes hrajeme o 2000 korun. Další výherní trojčíslí vylosujeme už brzy.
1: Rádio Haná
0: a šťastná trojka.

0: Stejně jako Taylor Swift, tak také ranní květnové sluníčko nám dneska rozdává energie plnými hrstmi. My u toho rádi hrajeme nejlepší hudební výběr. Jako další se v ranní topce Rádia Haná objeví Bee Gees nebo Chinasky. Po 7:45 uslyšíte, v čem byl extrémně výjimečný ten uplynulý víkend, který je za námi. A teď připravujeme české dresy, šály i vlaječky na auto, protože odpoledne zase hrají naši.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji. Infoservis.
2: Holste Beek, si können eine Medaille gewinnen.
0: Ano, sami poznáváte, že v dalším hokejovém speciálu našeho rádia otevíráme další část našeho česko-švýcarského slovníku, protože letošní šampionát hostí právě Švýcarsko.
2: Holste Beek, si können eine Medaille gewinnen.
0: Co znamená, když Švýcar řekne tohle, uslyšíme za pár vteřin a teď spolu fandíme našim. Naši kluci dnes od 16:20 hrají proti Norům. Jak to vypadá v tabulce? Po třech výhrách v řadě se naši kluci posunuli na průběžné druhé místo ve skupině. Podle sportovních expertů se dnes čeká proti Norům naše výhra a minimálně 5 branek. A co nám to dnešní vítězství může zajistit? Jednoduše řečeno, kromě zdravého sebevědomí, dostaneme i přijatelnějšího soupeře pro čtvrtfinále. A jaký je překlad této švýcarské věty? Běžte z cesty, Češi si jdou pro medaile.
1: Nejlepší hokejové info každý den na tomto rádiu. Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas, mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas, fandíme s vámi, fandíme Česku. WhatsApp Rádia Haná 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Rádia Haná.
3: Toužíte po svobodě na cestách? U Himer Moravia vám půjčíme nové či zánovní obytné vozy a karavany pro 2 až 5 osob. Ideální na dovolenou, víkend i spontánní road trip. Rezervace jednoduše online na himer-moravia.cz. Bude nám ctí stát se vaším parťákem na cestách.
4: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
5: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Mitsubishi vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
6: Alika, Čelčice u Prostějova, prodejna čerstvě pražených oříšků a hlídka Rádia Haná jedou za vámi. Vezeme vám vynikající zdravé oříšky, dárky, muziku a dobrou náladu. Najděte si nás. Rozpis hlídek a více info na webu radiohana.cz a v našem vysílání. Alika a hlídka Rádia Haná jedou k vám.
7: Alika, Čelčice u Prostějova vás zve tento čtvrtek na Alika Open Day. Čeká vás odpoledne plné zážitků. Přijďte a užijte si zábavu na Alika Open Day.
8: Ochutnejte armádní pokrmy napříč staletími. Co se vařilo před bitvou? Jak vypadala polní kuchyně a život v táboře? Přijďte tuto sobotu na Festival vojenských kuchyní do vlastivědného muzea v Olomouci. Setkáte se s nadšenci v dobových uniformách. Více na webu vlastivědného muzea.
9: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
10: Mauca, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
9: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
10: No to bych to pěkně zvoral. Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro Olomoucko a Jesenicko.
11: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
12: 14. ročníku festivalu.

0: Peťa Růžek z Vítková kvarteta. Moc se na vás těšíme na Rokové horce.
1: Roková horka CZ 6. června v Horce nad Moravou. Vstupenky na SMS Ticket.
2: Rádio Hana. Ráno je top.

0: Rádio Hana.
1: Nejlepší hudební výběr.
2: Ahoj, tady je Michal Malátný a kapela Činasky. Tohle je náš novej singl Selhání a děkujeme Rádiu Hana, že podporuje naši muziku.

7:50, Haná přeje dokonalé pondělní ráno, za chvilku pro vás další počasí, doprava, taky aktuální zprávy nebo nejlepší hudební výběr a milionový hit Millionaires od kapely Script. Jak jste si o víkendu užili naše letní hity, co? Říkáte si, cože, jaké letní hity, Lukáši, teď pořád máme jaro, pořád je tady květen.

0: vůbec nejtepleji, co jsme hledali, zjišťovali, bylo na Litoměřicku, tam lehce přes 32 stupňů Celsia. A taky dneska, tedy v pondělí 25. počasí v letní náladě, dnes se slunečno a nějakých 28-29 stupňů. Tak si možná vezmete rovnou kraťasy a tričko s krátkým, nebo dámy rovnou ty nové hezké letní šaty, co vám tak sluší. Dobré ráno, hrajeme pro vás 7.50.
1: Ranní Topka rádia Hana a Lukáš Kobza. Každý všední den 6 až 9.

0: jsme tady pro vás 7 hodin 54 minuty, Radio Haná, jeden na plný výkon, dobré pondělní ráno.
1: Hit za hitem, hit za hitem.
0: Slíbili jsme, že po 8 hodině budeme losovat naše šťastnou trojku v banku, aktuálně 2000 korun, můžou být vaše, stejně jako budou vaše další hity. Po 8. Ava Max, No Name.
2: Děkujem, že jsem.
0: A pro ještě lepší start nového týdne, Dario G. Teď vysíláme nové zprávy, počasí i dopravu dřív než ostatní.

0: zprávy pro vás právě teď na našich vlnách. Vítejte u nich. Je pondělí 25. května. Samosběr meruněk u Olomouce letos nebude. Loni se pěstitelé ve Skrbeni radovali ze zájmu o samosběr meruněk, letos je ale pohled do sadu skličující. Jarní mrazíky s teplotami až minus 7 stupňů Celsia spálily celou úrodu, píše o tom Deník.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Nová rozhledna pro Velký Kosíř na pomezí Prostějovska a Olomoucka. Mikroregion Kosířsko schválil projekt nové ocelové rozhledny na tomto vrchu. Nahradí původní věž uzavřenou kvůli špatnému stavu. Stavba by mohla začít příští rok. Barvy letniček zkrášlí květnou zahradu v Kroměříži, která je zapsaná v seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Zahradnice a zahradníci nyní pracují na výsadbě letniček.
2: Vysazujeme 7 druhů, vysazujeme ageratum, různé barevné spektrum begonií, dále aksamitníky vysazujeme, okrasné zelí a letos jsme zařadili i petunie. Oni se ty barvy hodně často opakují, u těch letniček je naštěstí větší výběr než u dvouletek. Máme standardní bílou, červenou, modrou, žlutou, fialovou.
0: Říká zahradní architekt Pavel Novák. Na své budoucí mise k Měsíci a Marsu se připravuje Čína. Nově vyslala na svou vesmírnou stanici Nebeský palác kosmickou loď Shenzhou se svými třemi taikonauty, tedy astronauty čínského programu. Jeden má poprvé strávit na zemské oběžné dráze celý rok. Prostuduje účinky dlouhodobého pobytu v nízké gravitaci.
1: Sport.
0: Vítězně vstoupil do hlavní části French Open tenista prostějovského klubu Jakub Menčík. V úvodu pařížského Grand Slamu si dokázal přesvědčivě poradit s domácí divokou kartou Francouzem Droguetem. Vyhrál 3-0 na sety a jde do druhého kola.

0: každý všední den jedině na Hané.
1: Počasí.
2: Dnes to bude na kraťasy, na sluneční brýle a na naše svěží hity. Víme, jak bude teploty mezi 27 a 29 stupni, jasno anebo polojasno. Zítra také sluníčko 27 až 30 stupňů, ve středu zpočátku slunečno, přes den polojasno anebo oblačno, teploty 25 až 27, ve čtvrtek a v pátek to má být opět se sluníčkem a s teplotami kolem 25 stupňů Celsia.
3: Čeká vás rekonstrukce? Pak si nechte poradit od rodinné firmy JK Kamen. Kvalitní kamenné koberce a poctivé zednické práce. JKKamen.cz.
1: Doprava.
2: Na Moravě jedeme v pondělí ráno spolu a máme radost, že je to bez vážných nehod. V ranní Olomouci je klasicky silnější ranní provoz a popojíždějící kolony na Lipenské, na Velkomoravské, také na Dobrovského nebo na Chvalkovické ulici. A silný provoz je i na 210. kilometru D1 u Holubic ve směru na Brno. Zdržení do čtvrt hodiny.
1: Rádio Hana.

0: Vyhrajte prachy ve šťastné trojce Rádia Haná. Dnes hrajeme o 2000 korun. Další výherní trojčíslí vylosujeme už brzy.
1: Rádio Haná
0: a šťastná trojka.

0: Každý den hrajeme s úsměvem 8 hodin 5 minut. Nejsme jenom obyčejné rádio, jsme vaše každodenní parťáci, dobří přátelé, kteří vás baví, říkají, co je nového. Taky vám dáváme prachy a to nejlepší na tom je, že je nepotřebujeme vracet. Šťastná trojka. Jsme už o tom ví taky Katka z Olomouce. Dobré ráno, Káťo.
1: Ahojte všichni, poslouchejte Radio Haná jako já a můžete si taky koupit výborné knihy nebo něco jiného za 2000, které jsem vyhrála dnes. Děkuji.
0: Takhle se minulý týden radovala Katka z Olomouce. Říkáte si, jak to probíhalo. No, my jsme vylosovali šťastnou trojku, tedy tři čísla a hledali jsme někoho, komu právě jimi končí jeho telefon. Dovolala se Katka z Olomouce v časovém limitu a vyhrála. Toto se bude dít právě teď ve šťastné trojce Radia Haná. Jdeme losovat. Za dnešní bank ve šťastné trojce si můžete koupit třeba luxusní plavky na letošní sezónu nebo bezdrátový reprák k vodě. Je to úplně na vás, do čeho ty peníze dáte a investujete. V banku aktuálně čekají 2000 korun. Připomínám, že soutěž je určená pro naše dospělé posluchače a majitele bankovního účtu. Tak máme vylosováno, teď hledáme někoho, komu končí telefonní číslo dnešní šťastnou trojkou. Na papírku je to potvrzeno, je to šťastná trojka 107 107. Pokud vám tímto končí telefonní číslo, dovolejte se z něj právě teď jako první do studia a 2 litry půjdou do vaší kapsy.
2: Radio Haná soutěž. Volejte studio 585 22 55 88.
0: 8 hodin 6 minut je vylosovaná šťastná trojka tohoto okamžiku 107. Na zavolání máte teď přesně 3 minuty.

9 minut, 1.07, to je číslo, které hrálo v ranní topce Rádia Hana důležitou roli právě dneska. Hledali jsme někoho, komu šťastnou trojkou, tedy číslem 107 končí jeho telefonní číslo. Jak to dopadlo? No možná jste to vy, kdybyste nám zavolali z čísla, které končí 1.07, tak vyhrajete tisícovku na ruku a nejenom jednu, ale hned dvě, protože ty jsme dneska měli v banku a dopadlo to tak, že nikdo se dovolat nestihl. My z toho máme, ano, tak trošku radost, protože navyšujeme bank příštího kola o další tisícovku a v příštím kole šťastné trojky budeme hrát o 3 000 korun.

0: Je 8 hodin 12 minut, posloucháte ranní topku Rádia Haná, hezké pondělí, zatímco vám zpívali One Republic, tak nám se dovolal do šťastné trojky Rádia Haná, kterou jsme teda už ukončili, protože to nebylo stihnuto v časovém limitu, no ale každopádně dovolal se nám někdo, kdo to ještě zkoušel na poslední chvilku, dopadlo to takhle, aspoň jsme někoho hezky pozdravili a udělali jsme aspoň nějakou radost.
1: Dobrý den, Martin Kohoutek, volám do soutěže s telefonním číslem, co končí na 107.
0: Martine, o půl minuty později, měl jste na to 3 minutky.
1: Škoda.
0: Kde jste byl ty 3 minuty? Co jste dělal teďka? Proč jste volal tak pozdě?
1: Za volantem, takže jsem se snažil najít si nějaký trošku hodnější čas, no.
0: Jasně. Tak tentokrát to nevyšlo, to neznamená, že to nevyjde příště u vás nebo u vaší rodiny nebo u přátel. Když už jste teda teď zavolal, tak kde aktuálně jste za volantem, jak se jezdí, popovídejte.
1: Tak jsem v Olomouci čerstvě, vezu synka do školky a jede se krásně, ty počasí, takže
0: jak se jmenuje synek křesným jménem?
1: Filip.
0: Filipe, tak ať ti to dneska jde ve školce a tě nezlobí spolužačky, jo? Ať jsou na tebe hodní. Zdravíme vás, zdravíme Filipka a ať vám to vyjde příště na vlnách Rádia Haná. Naslyšenou.
1: Díky. Mějte se, naslyšenou.

0: O vylepšení pozice v tabulce skupiny B a o co nejvýhodnější nasazení pro čtvrtfinále, o to si dneska zahrají naši kluci na mistrovství světa proti Norsku. Jednoduše, když dneska vyhrajeme, může to pro nás být v další fázi turnaje tak nějak výhodnější. Hraje se od 16:20, že na Hané to budeme sledovat, stejně jako ranní dopravu i počasí. O tom na vlnách Rádia Hana kolem 8:30. A teď v 8:16 dnešní kalendář.
1: Rádio Hana, kalendárium.
0: Je pondělí 25. května a svátek slaví každá Viola. V Česku jich máme přibližně 15 stovek a jejich latinské jméno znamená fialka. Narozeniny má oblíbená česká herečka Eliška Balcerová, tedy i Vilma z komedie Ženy v pokušení.
2: Co čekáš, za ním vyběhnu nebo co?
3: To nemusíš. Stačí nahodit udičku, vyzradu. Zbytek už je na něm.
2: Tak co, tak já jsem neflirtovala čtvrt století, no.
3: To je vidět.
0: A kulatou třicítku slaví Pasta, hokejová hvězda David Pastrňák, který si pro zajímavost v NHL měsíčně vydělá kolem 18 milionů korun. Wow, to dneska bude oslava. Stejně jako Pasta kličkujeme mezi hity a trefujeme nejlepší tóny i v pondělí 25. května.
1: Rádio Hana, kalendárium. Hity a vzpomínky z jednoho roku. To je procházka pamětí. Každé všední dopoledne po deváté. Jedině na Rádiu Hana. Ruky expresní sklad v Šumperku u Sefran.cz. To jsou střechy bez čekání. Nejrychlejší cesta ke střešním materiálům. Doprava do domu. www.sefran.cz. Tady jsme doma, tady žijeme s vámi. Tento týden se zaměříme na oslavy. Prostějov slaví 885 let od první zmínky vesnice Prostějovice. Oslavy nám přiblíží náměstkyně primátora Milada Sokolová. Rozhovor přinášíme od pondělí do čtvrtka, dopoledne po 10. a odpoledne po 16. hodině. Více na webu Prostějov.eu. Facebook Rádia Hana. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Bylo nebylo, na jednom kopečku u velikého města byla

0: Kosticí v Zoo Olomouc.
1: Ano, potkáte se s princeznou, vodníkem, Karkulkou a dalšími pohádkovými bytostmi. Pohádkový víkend dětí v Zoo Olomouc již tento víkend.
0: V Zoo Olomouc tento víkend patří dětem a pohádkám.
1: Píše se rok 1141, od vsi k městu. Příběh Prostějova. 885 let historie začíná právě teď. Buďte u toho.
2: Výstava Živé pasti ve sbírkových sklenících ve Smetanových sadech představí pestrý svět masožravých rostlin. Prodejní výstava nabídne možnost rostliny zakoupit i získat rady k jejich pěstování. Od 23. května do 7. června v Olomouci.
3: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
4: Na luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
5: Objednej a už to letí.
6: Alika, Čelčice u Prostějova, prodejna čerstvě pražených oříšků a hlídka Rádia Haná jedou za vámi. Vezeme vám vynikající zdravé oříšky, dárky, muziku a dobrou náladu. Najděte si nás. Rozpis hlídek a více info na webu radiohana.cz a v našem vysílání. Alika a hlídka Rádia Haná jedou k vám.
1: Alika, Čelčice u Prostějova vás zve tento čtvrtek na Alika Open Day. Čeká vás odpoledne plné zážitků. Přijďte a užijte si zábavu na Alika Open Day.
7: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s někým i a dvojitým B.cz.
8: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
9: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Subaru vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
10: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
11: Prázdninové kempy v akvaparku Olomouc pro malé průzkumníky od 3 do 7 let a mladé záchranáře od 8 do 14 let. Děti čekají skvělé chvíle s kamarády a na každý den je připraven bohatý program. Zajištěna je celodenní strava i pitný režim. Přihlaste děti na sportovní kempy akvaparku Olomouc.
12: Rádio Haná.

0: Také jsme Čo Boys v pondělí ráno na vlnách Rádia Hana. Nenecháváme nic náhodě. Non-stop jsme v kontaktu s naší zpravodajskou redakcí, moravskými zpravodaji, dopravní centrálou i s našimi ranními hosty. Po půl deváté si s námi zavysílá náš pravidelný pondělní host, rádiový astrolog, od kterého uslyšíme, jaký bude podle hvězd závěrečný květnový týden. A teď v 8.29 dostáváme info od našich rosniček. Na Olomoucku, Moravsko-Berunsku, taky na Holešovsku, třeba právě text venku. Možná si dáváte venkovní snídani s teplotami mezi 15 a 18 stupni. Přes den slunečno, jasno anebo polojasno a teploty 27 až 29.
1: Doprava.
0: Blesková doprava z Olomoucka, také z Kroměříže pro vás právě teď. Policejní hlídka v Olomouci na Dolní Novosadské mezi Přejezdem a Kostelem. Nedaleko Olomouce v Chomoutově dnes pozor, kde parkujeme, probíhá tady blokové čištění. Mimo jiné na ulicích Trahlovského, Písečná, Hrachoviská, Vrbová, taky Olšová. A ještě zdravíme i Kroměříž. Na kraji města hlásíte policejní hlídku na Kojetínské u Hřiště. Sledujeme provoz hlídky i čištění blokové. Pondělní ráno je s vámi topové.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.

0: 8.37, dobré ráno, už se na vás chystá Dario G, 90-ková pecka Sunshine. Za chvilku se připravíme také na odpolední hokej a teď 7 minut po půl deváté náš ranní host.
1: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
0: Pondělním hostem na našem rádiu je astrolog Tonda Baudyš, se kterým se díváme do hvězd. Antonine, jaký dojem na tebe dělá tedy poslední květnový týden?
2: Ahoj Lukáši, zdravím tebe i posluchače. Na mě tento týden dělá rozumný dojem. Zdá se mi, že všechno drží pohromadě hned od pondělí, úterý. Ruší mě tam určité tlačení na pilu v souvislosti penězi, kolektivy. To je pondělí, úterý, ale potom už by se to mělo uvolnit a jít příjemnějším směrem. Určité ochraně se těší domovy a rodiny.
0: U jakého dne nám bliká jakýsi vykřičník? Kdy mohou být třecí plochy?
2: Kritický den, čtvrtek odpoledne, pátek dopoledne, tam mohou rezonovat nějaká nenaplněná citová očekávání nebo partneři, kteří se musí z nějakých důvodů vzdálit a nějaká lítost přirozeně pak může nastat.
0: A v jakém znamení se ponese poslední květnový víkend?
2: Víkend by se měl povést. Nemůžu slibovat počasí, ale jako když jsou všichni na značkách, na správných místech a nic nás během toho víkendu neruší.
0: Hvězdné vzkazy a poselství každé pondělí na našem rádiu s Antonínem Baudyšem. Děkujeme za to.
2: Moc tě zdravím a moc děkuju.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Haná. Chceš nahrát single, mít kampaň v rádiu a hrát na festivalech?
0: Radiotalent Olomouckého kraje 2026 hledá právě tebe. Ve hře je promo za 400 000 a šance stát se objevem roku.
1: Jdi na radiotalent.cz a vyplni přihlášku nejpozději do konce května. Projekt finančně podporuje Olomoucký kraj.
3: Rádio Haná.
1: Přejeme pondělí na jedničku.

0: Také zdárím čí vás po prvním tropickém víkendu letošního roku vítáme v novém týdnu. Ten opět bude horký, slunečný, opět letní teploty, stejně jako v sobotu i v neděli. Dneska kolem 28, zítra kolem 30 stupňů Celsia. Dobré ráno, vydařený úspěšný týden přeje celý tým Radia Hana. Minuta po 8:45, máme pondělí 25. května. Svátek slaví Violi, kulatou 30 má hokejista David Pastrňák. Naše hokejová repre dnes od 16:20 hraje na mistrovství světa proti Norsku. A vy to možná budete sledovat doma, možná v autě na mobilu, možná ve sportbaru, nebo na zahrádce vaší oblíbené hospůdky, kde mají televizi. No a mnozí to znají. Potom po hokeji ještě posedíte, člověk něco popije, rozsedíte se s kamarádem, s kamarádkou dlouho do noci a začnou se potom řešit životně důležitá témata, která byste jindy neřešili. A může to vypadat i takhle.
1: Podívej se, Lukine, no? Já jsem četl, no? Že samice lenochoda nehledají partnera.
2: Počkej, samice lenochoda nehledají partnera? A co jako dělají podle tebe?
1: Stě sedí a ječí, dokud ten samec nepřijde.
2: To je úplně jak u nás doma.
3: Ráno je top. Rádio Hana.

0: na čase být.
1: Součástí naší první hudební liney pro pondělní ráno je na vlnách Rádia Haná také Lucie Bílá, její Dobrý kafe po 8 hodin na 53 minuty. Posloucháte své hokejové rádio, chystáme se dneska na Nory od 16.20. I o tom jsme dnes mluvili, také jsme mezi 6. a 9. hodinou přinesli další část našeho hokejového švýcarského slovníku. S naším rádiovým astrologem jsme zjistili, jaký bude podle hvězd tento týden. Také jsme vyhlašovali dneska šťastnou trojku. V časovém limitu se nikdo dovolat nestihl, takže příště budeme tedy rozdávat 3000. A k nezaplacení budou po 9. hodině hity v Procházce paměti.
0: Hit za hitem. Hit za hitem. It's the
1: final. Hned po zprávách, počasí a dopravě nás do jednoho roku začnou vracet největší osmdesátkový velikáni. Europe Ballet. A pro vás také to nejlepší z jednoho filmu, na který si zazpomínáme, proletíme jedním rokem také s kapelou Berlin. Už možná víte, o kterém filmu tím pádem bude řeč. A pokud ne, tak tím lépe. Poslouchejte dál. 8.54 zprávy dřív než ostatní.
2: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nadčasové dřevo od Janků podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků podlahy.
0: Hezké dopoledne.
3: Zprávy Rádia Haná.
4: Pojďte si poslechnout, co pak se děje. Hrubá stavba super pavilonu fakultní nemocnice Olomouc je hotová. Nový pavilon, který přebral přezdívku Franz Josef od svého předchůdce, na jehož místě bude stát, roste podle plánu. Hrubá stavba trvala 580 dní, píše deník. Super pavilon má být hotový v půlce roku 2028 a následně se do něj přestěhují 4 významné kliniky. Neurologie, neurochirurgie, ortopedie a traumatologie. Nyní dojde k uzavírání objektu a vkládání technologií.
5: Místní rádio, místní zprávy.
4: Vzácní sokoly v Moravském Krasu na Blanensku pod útokem víra. Jedno ze 3 hnízd sokolů stěhovavých v oblasti vyplenil vír velký. Ve 2 dalších hnízdách jsou 4 a 3 mláďata sokolů. Měla by vyletět nejpozději v červnu.
6: Jedno hnízdo v Národní přírodní rezervaci Vivěryku by bylo predováno, pravděpodobně vírem velkým, a za objekt mu padla všechna 4 mláďata. Na dalším hnízdě ve Vývěrech jsou 4 mláďata a na hnízdišti nad jeskyní Jáchymka jsou 3 mláďata, která byla okroužkována. Čtvrté z neznámých příčin hnízdní péči nepřežilo.
4: Říká pro ČTK ornitolog René Bédan, který dravce sleduje. Neděle byla v České republice tropická. Teplotní rekordy padly na 109 ze 171 stanic, které měří déle než 30 let. Podle dat Českého hydrometeorologického ústavu bylo nejtepleji na severozápadě Čech, v Doksanech, a pak také v Plzni. Teploty se tam dostaly nad 32 stupňů Celsia.
5: Mistrovství světa v hokeji.
4: A je tu další hrací den pro české hokejisty na mistrovství světa ve Švýcarsku. Naše reprezentace už má jistý postup do čtvrtfinále, i tak má zásadní motivaci k dalším výhrám ve skupině B. Usiluje o lepší pozici do čtvrtfinále. Dnes hrajeme od 16 hodin 20 minut s Norskem.
5: Rádio Haná. S námi máte přehled i v pondělí.

0: každý všední den jedině na Hané.
1: Počasí.
2: Tento týden se tváří jako začátek letní dovolené. Už jenom zbalit kufry a vyrazit k vodě. Víme, jak bude dnes slunečno, jasno anebo polojasno, 28 stupňů. Zítra také sluníčko 27 až 30. Ve středu zpočátku slunečno, přes den polojasno anebo oblačno, 25 až 27 stupňů. Ve čtvrtek a v pátek to má být zase potom se sluneční září a s teplotami kolem 25 stupňů. Blesková doprava z Olomoucka také z Kroměříže pro vás právě teď. Policejní hlídka v Olomouci na Dolní Novosadské mezi Přejezdem a Kostelem. Nedaleko Olomouce v Chomoutově dnes pozor, kde parkujeme, probíhá tady blokové čištění. Mimo jiné na ulicích Trahlovského, Písečná, Hrachovická, Vrbová, taky Olšová. A ještě zdravíme i Kroměříž. Na kraji města hlásíte policejní hlídku na Kujetínské u hřiště. Sledujeme provoz hlídky i čištění blokové. Pondělní ráno je s vámi topové.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc Bystrovany.

0: Petr Cetera, jeho 80-ková oslava lásky, Glory of Love, 9 hodin a 5 minut, dobré dopoledne.
1: Rádio Hana.
2: Procházka paměti.
0: My v Procházce paměti Rádia Hana nabíráme ideální letovou hladinu, bez turbulencí proletíme jedním rokem. Častým pilotem této hodiny bude Tom Cruise, se kterým zazpomínáme na jeho nejslavnější leteckou roli. No, někdo je pilot, někdo DJ a někomu jde spíš balet. To všechno tady máme pro vás v Procházce paměti. My vás vítáme v 80-kovém Československu, kdy balet vydávají proslulé Hej pane disc jockey, 80-ky na Hané teď.

0: Johana a Procházka pamětí.
1: Vracíme vaše vzpomínky.
2: Pomáhají tam, kde je to nejvíc potřeba a dělají to s naprostou samozřejmostí. Olomoucký kraj opět ocení výjimečné osobnosti a organizace ze sociální oblasti. www.cenykraje.cz Nominujte své favority na ceny pro lidi se srdcem na dlani. Stačí vyplnit formulář na webu cenykraje.cz a to nejpozději do konce května. Dejte šanci za

0: 9.17 na hudebním radaru Rádia Hana, procházky paměti bliká také kapela Berlin, vracíme se do roku, kdy zpívají novinku Take My Breath Away. Tahle písnička se původně měla objevit na soundtracku k filmu 9,5 týdne, nakonec si slyšíme u megafilmu s Tomem Cruisem, víte jakého?
1: Chci jen sloužit své vlasti a být nejlepším pilotem armády.
2: Nedráždi mě, Mavericku, jsi nedisciplinovaný pilot. Možná jsi dobrý. Nejradši bych tě naplácal zadek, ale nemůžu, mám tu jiný problém. Musím někoho z týhle jednotky vyslat na Miramar.
0: Ano, tak určitě to poznáváte, to je Top Gun, který letos slaví 40. výročí uvedení do kin. Tehdy do světových kin vstupuje v květnu roku, do kterého se vracíme. Pro zajímavost, Tom Cruise se při přípravách na natáčení třikrát proletěl ve stíhačce F-14. Jak to zvládl, to uslyšíte už po půl desáté. A po hudební runway Rádia Hana se rozjedou další osmdesátkové klasiky, budou Queen, Samantha Fox, nebo taky Chris Norman, už za pár vteřin. Posloucháte procházku paměti Rádia Hana, vracíme zpátky časy, kdy má premiéru Top Gun jednička. Tak ve kterém roce přistáváme?
3: Rádio Hana a procházka paměti.

0: Rádio Haná.cz, kde vysíláme, co právě hraje i novinky ze zákulisí. www.radiohaná.cz. Tady jsme doma, tady žijeme s vámi. Tento týden se zaměříme na oslavy. Prostějov slaví 885 let od první zmínky vesnice Prostějovice. Oslavy nám přiblíží náměstkyně primátora Milada Sokolová. Rozhovor přinášíme od pondělí do čtvrtka, dopoledne po 10. a odpoledne po 16. hodině. Více na webu Prostějov.eu.
1: Rádio Haná.
2: Procházka pamětí.
3: Ona chce do Čech, on chce zůstat na Moravě? Vyřešeno. Pozemky Čechy u Přerova. Exkluzivní parcely, kde se sny o Čechách potkávají s moravskou pohodou. Sítě hotové, optika v zemi. Stačí jen začít stavět. Pozemky Čechy. Šťastné bydlení pro oba. Více na pozemkyčechy.cz.
4: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
5: Přijďte oslavit svátky města Olomouce v pátek 5. a v sobotu 6. června. Přidejte se do historického průvodu, zatančete si pod hvězdnou oblohou, užijte si zábavný program pro celou rodinu i večerní open air koncert. Více na svátkyměsta.olomouc.eu.
6: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
7: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
8: Týnecká stodola a tvaruškové hody spojené s kácením máje. Tuto sobotu ve Velkém Týnci čeká vás bohatý program pro děti a dospělé, tvaruškové speciality, zábavné dětské atrakce i Luna Park, mobilní farma a taky kapely Schovanky, Věrovanka i Prague Queen Revival. Zámecká zahrada, Velký Týnec u Olomouce.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Co se tady děje?
11: Co se chystá?
12: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejní.

0: hybrid za cenu spalováku.
1: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
2: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
3: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
2: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje. Rádio Hana. Procházka pamětí.
4: Hrajeme songy z jednoho roku.

0: Procházka paměti Rádia H je nabitá 80-kovými megahity. Ano, s vámi Haná, celou hodinu se vracíme do roku, kdy nás Samantha Fox provokativně pobízí, dotkni se mě, no dělej, touch me. A tehdy se snad všechny ženy na světě chtějí dotýkat Mavericka, tedy alias Toma Cruise, který hraje, víte v jakém filmu?
1: Zaměříme ho bokem, jen pojď, pojď, pojď, pane.
2: Tak pojď, jen pojď, to je ono, to je ono.
1: Kusy, kam letí?
2: Tak pojď, jen pojď, tak pořád, jen nezchybu.
0: My jsme si titulní písničku od kapely Berlin, tedy Take My Breath Away, už dali. Tohle je další filmový song. Danger Zone, jinak akční Top Gun.
3: Ruky, expresní sklad v Šumperku u Sefran.cz. To jsou střechy bez čekání. Nejrychlejší cesta ke střešním materiálům. Doprava do domu. www.sefran.cz.
0: Teď to můžeme dopovědět, jinak akční Top Gun letos slaví 40 let od uvedení do světových kin. Pro zajímavost, Tom Cruise se v rámci přípravy třikrát proletěl ve stíhačce F-14. A otázka zní, co myslíte, jak to zvládl? No tak pozor, nebyla to žádná velká sláva. Při tom prvním letu Tom Cruise se v rámci přípravy na natáčení Top Gunu při prvním letu pozvracel, ale ty další dva lety, a tomu budíš ke cti, ty další dva lety už zvládl úplně bez problémů. Nám se zaručeně špatně neudělá při poslechu dalších hitů, ty si užijeme, dost dokonalé osmdesátky budou reprezentovat třeba Chris Norman, nebo taky Status Quo in the Army Now. Procházka paměti Rádia Haná spolu bez turbulencí a dneska s Top Gunem letíme jedním rokem. Co myslíte, který to je?
4: Květnové novinky Rádia Haná.
5: Peníze létají eterem.
4: Vaše milovaná megahra Šťastná trojka Rádia Haná jede v květnu dál.
6: Vyhrál jsem ve Šťastné trojce 3000 korun.
7: A vyhrála jsem ve Šťastné trojce 4000 korun.
5: Každý všední den losujeme poslední tři čísla vašeho telefonu a z obyčejného dne může být den výherní.
6: Hrajte taky s Rádiem Haná, je to super.
5: Poslouchejte a berte prachy. Je hokejem. Mistrovství světa? Jasně.

0: dnešní výlet je pro opravdový fajnšmekra.
1: Jednoduše, Rádio Hná v květnu.
2: To jsou prachy na ruku,
1: sportovní emoce
2: a jaro plné dobrodružství.
1: Zesilte rádio.
2: Zesilte život.
1: Takové jsou květnové novinky Rádia Hná.
3: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
4: Metr čtvereční reality aktuálně. Byty Litovel Severní hlásí posledních 17 bytů na prodej. Už neváhejte. bytylitovel.cz.
5: Pozor, Jadrošův den se vrací a pivo poteče proudem. Těšte se na hity Kabátu, AC/DC Revivalu a zpívajícího právníka Iva Jahelky. Zábava pro celou rodinu a to nejlepší, vstup je zdarma. Užijte si nejlepší den v roce s jadrníčkem v ruce. Jadrošův den, v sobotu 6. června na hřišti v Loučanech.
6: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Suzuki vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
7: Ve dnech 29. a 30. května se uskuteční oblíbený prostě festival dobrého jídla, který nabídne pestrou přehlídku chutí, vůní a kulinářských zážitků pro širokou veřejnost. V 10 zapojených restauracích, kavárnách a vinárnách nalezneme výborná menu, doplněná o kulturní jednohubky, které pohladí i naši duši. Milujete-li dobré jídlo, kulturu a poznávání nových lidí a míst, nenechte si gastrofestival ujít.
8: Prostě festival dobrého jídla už 29. a 30. května v Prostějově.
9: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
10: Základní umělecká škola Moravská Třebová vás zve tuto sobotu odpoledne na zámek na 23. ročník festivalu Moravsko-Třebovské arkády.

0: České Třebové na zámku.
1: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
2: Ochutnejte armádní pokrmy napříč staletími. Co se vařilo před bitvou? Jak vypadala polní kuchyně a život v táboře? Přijďte tuto sobotu na Festival vojenských kuchyní do vlastivědného muzea v Olomouci. Setkáte se s nadšenci v dobových uniformách. Více na webu vlastivědného muzea.
3: Rádio Hana, Procházka pamětí.
4: Hrajeme songy z jednoho roku.

0: 9.51, jsme ve finále naší pondělní vzpomínkové show Procházky paměti Rádia Haná, tohle jsou Bengals. My moc dobře víme, že kdybyste neposlouchali a znovu si nenaladili své Rádio Haná, byla by Procházka paměti absolutně k ničemu. Jsme tady pro vás a hlavně díky vám, dneska 80. Celou hodinu vás veme na hudební výšlap do jednoho roku, tehdy světovými kiny poprvé letí Tom Cruise v Top Gunu a Sandra zpívá tohle své High High High. I tuhle písničku, i tento mega hit, který zbožňujeme, pro ní tehdy v 80. produkoval manžel Michael Cretu. Tak si ho dáme High High High. Ze kterého roku vás zdravíme v Procházce paměti Rádia Haná? Odpověď právě teď.
1: Rádio Haná a Procházka paměti. Dnes je to rok?

0: Srdečně vás zdraví 80ková procházka paměti Rádia Haná. Společně se Sandrou si zpíváme Hi, hi, hi, to nejlepší z jednoho roku. Dopoledne pokračuje, před 10. hodinou už také s Martinou. Kvítko, hezké dopoledne, ahoj.
1: Zdravím všechny, krásné pondělí a dneska v procházce paměti. Já budu tak trošku jako mluvit o tobě, Lukáši, můžu? Přátelé,
0: bojím se,
1: je, je to velká hvězda, ale má problém s autoritami. A nebo že by to byl někdo úplně jiný.
0: Takhle, je to někdo, kdo vydělává asi tak o 6-ciferné číslo víc než já. Bavíš se určitě o Tomovi Cruiseovi dneska s námi ve vysílání Rádia Haná, protože se vracíme za prvním dílem Top Gunu. Top Gun teď slaví krásné výročí.
1: Ano, jsou to kulatiny a vlastně teď v květnu i v kinech byly speciální obnovené premiéry. Ano. Že se dával ten 80-kový Top Gun, hned se k tomu přidal i ten novodobý, kde prostě ten Maverick zase stále září, pořád je to tak trošku rebel, že, ten Tom Cruise.
0: Ano,
1: a už se mluví celkem nahlas i o tom, že se bude točit trojka, tak si myslím, že my faninky jsme absolutně nadšené, protože Tom Cruise zraje jako víno.
0: No nejenom, že faninky, ale i my fanoušci, protože samozřejmě Tom Cruise, jak říká, že neskutečný frajer a i ty stroje, stíhačky. Mimochodem, málo kdo ví, že ta letecká škola Top Gun opravdu existuje, skutečně to existuje. A co si myslíš, Top Gun mají rádi ten film nebo nemají?
1: Já bych řekla, že pro ně to musela být v těch 80. letech poměrně dost velká reklama.
0: Ano.
1: Pořád si myslím, že je to v tom dobrém slova smyslu reklama. Ale nevím, jestli tam mají jako takovéhle rebely, nebo jako jak se na to koukají.
0: Já si myslím, že kdyby někdo natočil třeba film o Rádiu Haná, tak my všichni jsme tady, nebo takový film, jako je třeba Top Gun o Rádiu Haná, tak všichni jsme tady šťastní. Ale pozor, já jsem na internetu našel zajímavost, že elitní škola Top Gun ten film nesnáší. A jakmile někdo z pilotů ve vzduchu ocituje nějakou hlášku z toho filmu z Top Gunu, tak automaticky dostává pokutu v hodnotě $5.
1: Aha, není to málo.
0: Dneska v procházce paměti Rádia Haná Top Gun a rok
1: 1986.
2: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: No a další filmová muzika bude následovat. Bruce Willis, Aerosmith a Armageddon s Kvítkem po 10. hodině. Novinka od Bruna Marze.
1: A že je všechno v pořádku, o tom nás po 10. hodině přesvědčí taky šumperští Radečci.
0: Martina Kvítková prosluněné dopoledne na vlnách Rádia Haná po 10.
2: Bude 10 hodin.
3: Hezké dopoledne.
2: Zprávy Rádia Haná.
4: Neseme další várku informací. Aquapark a bazén v Olomouci zdražují. Od 1. června si tu připlatíme za koupání. Celodenní lístek na letní plavecký stadion podraží o 10 korun na 175 korun a vstupné do letní části aquaparku vzroste o 20 korun na 260. Důvodem jsou hlavně rostoucí provozní náklady, kvůli nim hlásí zdražování i další koupaliště v Olomouckém kraji. Lidé si připlatí až několik desítek korun. Podrobný přehled cen na plovárnách v regionu najdete v novém článku na webu report.cz.
2: Místní rádio, místní zprávy.
4: Řidiči v Přerově, nezapomeňte, kvůli dostavbě protihlukových stěn ve městě je ode dneška do 31. května uzavřený nájezd na silnici 55 z ulice Velká Dláška. Dojde ale k otevření estakády, informuje ředitelství silnic a dálnic.
3: Vysíláme aktuální zprávy.
4: Na vodu se v letní sezóně více zaměří policie. Od června do září bude kontrolovat bezpečnost na vodních plochách, řekách a v jejich okolí kvůli hrozbám utonutí.
5: Budou zapojena všechna krajská ředitelství policie a to bezpečnostní opatření bude mít jednak preventivní charakter a jednak samozřejmě nějakou depresivní část, kde se budeme zaměřovat na dodržování pravidel při řízení vodních plavidel, na dodržování dopravního značení na vodě.
4: Vysvětluje ředitel pořádkové policie České republiky Petr Koutný.
2: Sport.
4: Český hokejový útočník Tomáš Hertl září ve finále západní konference play-off NHL. Pomohl v noci na dnešek svému Vegas k výhře 5-3 nad Kolorádem gólem a asistencí. Stal se první hvězdou utkání. Doplníme, že Vegas vede nad Kolorádem už 3-0 na zápasy v této sérii.
2: Počasí.
0: Dnes to bude na kraťasy, na sluneční brýle a na naše svěží hity. Víme, jak bude teploty mezi 27 a 29 stupni, jasno anebo polojasno. Zítra také sluníčko 27 až 30 stupňů, ve středu zpočátku slunečno, přes den polojasno anebo oblačno, teploty 25 až 27, ve čtvrtek a v pátek to má být opět se sluníčkem a s teplotami kolem 25 stupňů Celsia.
6: Čeká vás rekonstrukce? Pak si nechte poradit od rodinné firmy JK Kamen. Kvalitní kamenné koberce a poctivé zednické práce. JKKamen.cz.
2: Doprava.
0: Blesková doprava z Olomoucka, také z Mohelnická nebo z Přerova pro vás právě teď. Policejní kontroly teď pomáhají a chrání u Olomouce v Samotiškách na Tovéřské. Také na 290. kilometru dálnice z Olomouce na Lipníku Velkého újezdu nebo v Mohelnici na Třebovské Umolky. Další policejní hlídka mezi Svitavami a Letovicemi na průjezdu Moravskou Chrastovou. A pozor i na dopolední nehodu, tu hlásíte z Přerova poblíž gymnázia na ulici generála Štefánika. Policie řídí provoz.
2: Radio Hana. We'll be right back.

Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.

0: Ještě v této hodině taky bude pozvánka speciálně do olomouckého letňáku. Moc se těšíme a za chvilku dáme třeba Limp Bizkit nebo Genesis. Tak poslouchejte a bavte se.
1: Jsme Rádio Haná. Hezké dopoledne.

0: jedině na Hané.
1: Léto volá. Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.
2: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
3: Horko se blíží. Buďte připraveni s klimatizací od Elektro Olomouc. Zajistíme profesionální návrh, montáž i servis. Užijte si léto v chládku a zimu v teple s klimatizací od Elektro Olomouc. Více info na elektroolomouc.cz.
4: Bylo nebylo, na jednom kopečku u velikého města byla

0: Kytí v Zoo Olomouc.
1: Ano, potkáte se s princeznou, vodníkem, Karkulkou a dalšími pohádkovými bytostmi. Pohádkový víkend dětí v Zoo Olomouc již tento víkend.
0: V Zoo Olomouc tento víkend patří dětem a pohádkám.
2: Léto, slunce, plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
3: Uničovské kulturní léto 2026. To je spousta skvělé hudby a té nejlepší zábavy. Zahajujeme 11. a 12. června v Městském parku v Uničově. Olympic, No Name, Proteus, Komunál a Doga. Dva dny hudby, hvězd a skvělé atmosféry. Předprodej a další info na mkz.uničov.cz.
4: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
5: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
4: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
5: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve.
6: Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
4: Jsme tu pro vás již 20 let.
6: Jezírka Banat.cz.
7: 14. ročníku festival.

0: Jirka Růžek z Vítková kvarteta. Moc se na vás těšíme na Rokové horce.
1: Roková horka CZ 6. června v Horce nad Moravou. Vstupenky na SMS Ticket.
2: Rádio Hana.

0: Držte dál tu správnou hanáckou vlnu, přejeme pohodové pondělí, zdravíme všechny a už se všichni moc těšíme na další úterní kvízový večírek v Olomouci na Letňáku. Začátek je jako vždycky v 18.30 a mimochodem zítřejší téma je sport a olympiáda. Olomouci na Letňáku, kvízový večer. No a v pátek 29. se koná Hranická muzejní noc. Můžeme spolu objevovat kouzlo památek ve velmi netradičním světle. Letos s podtitulem Strašidelné hranice. A kde to všechno bude? Na radnici, na zámku, v synagoze, v galerii M plus M, nebo taky v galerii Severní křídlo. Tak se těšíme i na Hranickou muzejní noc a na Hané. Jedeme dál.
1: Rádio Hana.
2: S námi víte, kam vyrazit.

0: 585 let od první zmínky vesnice Prostějovice. Tuto událost si město připomene 31. května od 13 hodin v prostoru u zámku na Pernštínském náměstí. Na co všechno se můžeme těšit, nám poví první náměstkyně primátora Milada Sokolová.
1: Přijďme na akci Od vsi k městu a vraťme se do 12. století. Čeká nás symbolický průvod od zámku na městský rynek, slavnostní ceremonie, chybět nebude rytíř Prostěj v boji i lovu, historický program pod korouhví Moravy, bujaré písně, kejklíři, komedianti i zbrojnoši. Pro děti jsou připraveny pohádky a interaktivní hry, jarmark u zámku, domácí zvěřinec a bohaté občerstvení. Zažijme atmosféru středověku a oslavme společně výročí města Prostějova.
0: Říká náměstkyně primátora města Prostějov Milada Sokolová. Děkujeme. Mistrovství světa ve Švýcarsku je tady a s námi jste v centru dění.
2: Výsledky, emoce, zákulisní drby, atmosféra i ověřené info.
0: Servírujeme pořádnou dávku hokeje. Každý den na tomto rádiu.
3: Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas, mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas, fandíme s vámi, fandíme Česku.
4: Květnové novinky Rádia Hana. Peníze létají eterem. Vaše milovaná megahra Šťastná trojka Rádia Hana jede v květnu dál.
5: Vyhrál jsem ve Šťastné trojce 3000 korun.
6: A vyhrála jsem ve Šťastné trojce 4000 korun.
4: Každý všední den losujeme poslední 3 čísla vašeho telefonu a z obyčejného dne může být den výherní.
5: Hrajte taky v Rádia.

0: Dnešní výlet je pro opravdový fajnšmekra.
1: Jednoduše, rádio hraná v květnu.
2: To jsou prachy na ruku,
1: sportovní emoce
2: a jaro plné dobrodružství.
1: Zesilte rádio.
2: Zesilte život.
1: Takové jsou květnové novinky Rádia Haná.
3: Toužíte po svobodě na cestách? U Himer Moravia vám půjčíme nové či zánovní obytné vozy a karavany pro 2 až 5 osob. Ideální na dovolenou, víkend i spontánní road trip. Rezervace jednoduše online na himer-moravia.cz. Bude nám ctí stát se vaším parťákem na cestách.
4: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
5: Franto, představ si, že i Laďa s Jarinem vozí šrot do Kiveku.
6: No a? Však ať vozí. Říkám to všem. Jejich 4 provozovny zvládnou vykoupit i zpracovat železo, barevné kovy a zlikvidovat vozidla. A to by zkoukala. Aspoň bude všude uklizeno.
5: Fakt jo? A vyplácí pořád peníze za ten dovezený autovrak?
6: To si píš.
5: Teda Franto, to běžím říct holkám.
6: No, to běž.
7: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v.cz.
8: Alika, Čelčice u Prostějova, prodejna čerstvě pražených oříšků a hlídka Rádia Haná jedou za vámi. Vezeme vám vynikající zdravé oříšky, dárky, muziku a dobrou náladu. Najděte si nás. Rozpis hlídek a více info na webu radiohana.cz a v našem vysílání. Alika a hlídka Rádia Haná jedou k vám.
9: Alika, Čelčice u Prostějova vás zve tento čtvrtek na Alika Open Day. Čeká vás odpoledne plné zážitků. Přijďte a užijte si zábavu na Alika Open Day.
10: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
11: Moravské divadelní léto od 14. do 26. června letos nově v letním kině Olomouc. Divadlo v srdci města. Příběhy, které vás pohltí a chvíle, na které se nezapomíná. Sluha dvou pánů, Noc na Karlštejně, koncert Moravské filharmonie s Jiřím Kornem a Evou Burešovou nebo také Pražské divadlo Kalich. Lístky koupíte na webu moravskedivadelniléto.cz nebo v pokladně divadla. Jeviště nekončí oponou, ale noční oblohou.
12: Rádio Haná. Nejlepší hudební

0: Posloucháte Hanou, tak je před námi vlastně úplně poslední květnový týden a se začátkem června bude probíhat i oblíbený samozběr jahod. A co myslíte, bude letos i samozběr meruněk tady u nás na Hané, na Olomoucku? Dozvíme se už za okamžik ve zprávách a po 11. hodině.
1: Hit

0: To schystají na festival Hrady CZ a budou v srpnu i na Bouzově.
1: Slečna Anna je za vodou.
0: Rádio Hana, teď je 10.56.
2: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nadčasové dřevo od Janků podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků podlahy.
3: Bude 11 hodin.
4: Hezké dopoledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
5: Neseme vám zprávy. Samosběr meruněk u Olomouce letos nebude. Loni se pěstitelé ve Skrbeni radovali ze zájmu o samosběr meruněk, letos je ale pohled do sadu skličující. Jarní mrazíky s teplotami až minus 7 stupňů Celsia spálily celou úrodu, píše o tom Deník.
3: Místní rádio, místní zprávy.
5: Pouliční galerie v Přerově se rozrůstá. Galerie pod širým nebem na třídě 17. listopadu nově doplní portrét mistra světa ve hře na foukací harmoniku Lubomíra Plevy. V anketě o tom rozhodli obyvatelé Přerova. Už tu tak bude 8 osobností.
3: Vysíláme aktuální zprávy.
5: Máte kapelu a chcete prorazit? Chopte se šance pro začínající umělce. Rádio Hana a nahrávací studio Ta Muzika představují 9. ročník celostátní soutěže Radio Talent Olomouckého kraje pro hudebníky do 30 let. Uzávěrka přihlášek je už za 6 dní. Podrobnosti najdeme na webu radiotalent.cz. Projekt vzniká za podpory Olomouckého kraje. Přibývá firemních bankrotů v České republice. Během prvních 4 měsíců tohoto roku vyhlásily soudy v Česku 255 firemních bankrotů. Je to meziročně o 6% víc a nejvyšší počet za posledních 7 let, píše ČTK. Nejvíce bankrotů je v dopravě a skladování.
3: Sport.
5: K nejlepší desítce světového tenisového žebříčku mužů se přiblížil elitní hráč prostějovského klubu Jiří Lehečka. V aktuálním žebříčku ATP je na životním 12. místě. A připomeneme, že dnes vstupuje na French Open. V prvním kole pařížského Grand Slamu vyzve nyní po 11. hodině Španěla Careňu.
3: Rádio Hana a Šťastná trojka. Pravidelně vyhlašujeme 3 poslední čísla vašeho mobilu. Čeká na vás minimálně 1000 korun každý všední den, jedině na Hané.
1: Počasí.
0: Tak máme za sebou první tropický den roku 2026. V neděli jsme místy naměřili přes 30 stupňů a pak z toho vedra byly i bouřky. Víme, jak bude, tak i dneska nás na Moravě čeká celkem pecen 25 až 28. A zítra zase víc jak 30. Je to velice pravděpodobné. Takže nezapomínáme na pitný režim. Důležitý je zejména u dětí a seniorů. Víme, jak se jezdí tady. Připomínáme, že v Olomouci se opravuje Stupkova ulice na Tabuláku. Omezení tady platí až do konce letních prázdnin. Je tu odkloněná osobní i autobusová doprava. Jinak nehodu máme na D1, kousek od exitu Hulín, a taky máme hlášené policejní hlídky na dálnici D1 na exitu Kroměříž východ anebo v Bruntále na Dukelské. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
6: Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc Bystrovany.

0: I Wanna Be With You, tak tohle to jsou Hootie and the Blowfish. Díky moc, že jste s rádiem Hana. My za vámi vyjíždíme tento týden s naší oříškovou hlídkou. Potkáme se třeba na Prostějovsku, v Přerově, v Kroměříži a dneska odpoledne taky v Olomouci. Oříšková hlídka rádia Hana jede. Podrobnosti už teď najdeme na našem webu radiohana.cz. Za chvilku posíláme dál ten nejlepší hudební výběr, ať už je to Jericho Lopez a nebo Vanastovky.
1: Rádio Hana.
2: Jsme online na radiohana.cz.
1: Hity a vzpomínky z jednoho roku. To je procházka pamětí. Každé všední dopoledne po deváté.
2: Jedině na Rádiu Hana.
3: Krytina ruky. Finská kvalita bez kompromisů. Firma Sefran Schumperk. Kompletní sortiment finských střešních krytin ruky. www.sefran.cz.
4: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Subaru vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Na luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.

0: to? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
1: V drogérii Teta je nyní akce 2 plus 1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oréal Paris, Purity Vision, Beauty of Joseon a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
2: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
3: Firma Havelka, Uhelné Skaly, dobrý den.
4: Mauca, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
3: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
5: No to bych to pěkně zvoral.
4: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro Olomoucko a Jesenicko.
6: Rádio Hana. Nejlepší

0: romantika z říšného tance, tady u nás nahané, She's Like the Wind, což jsme kdysi v 90. žertovně překládali jako ona je do větru. No a pojďme si dát taky další česko-švýcarský hokejový slovníček tady u nás nahané, protože tenhle ten týden je pořád ještě hokejový. Samozřejmě fandíme dál.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji. Infoservis.
2: Ostebek si konáne medalie gvin.
3: Ano, sami poznáváte, že v dalším hokejovém speciálu našeho rádia otevíráme další část našeho česko-švýcarského slovníku, a protože letošní šampionát hostí právě Švýcarsko.
2: Ostebek si konáne medalie gvin.
3: Co znamená, když Švýcar řekne tohle, uslyšíme za pár vteřin a teď spolu fandíme našim. Naši kluci dnes od 16.20 hrají proti Norům. Jak to vypadá v tabulce? Po třech výhrách v řadě se naši kluci posunuli na průběžné druhé místo ve skupině. Podle sportovních expertů se dnes čeká proti Norům naše výhra a minimálně 5 branek. A co nám to dnešní vítězství může zajistit? Jednoduše řečeno, kromě zdravého sebevědomí, dostaneme i přijatelnějšího soupeře pro čtvrtfinále. A jaký je překlad této švýcarské věty? Běžte z cesty, Češi si jdou pro medaile.
1: Nejlepší hokejové info každý den na tomto rádiu. Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas, mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas, fandíme s vámi, fandíme Česku.
4: Posloucháte Rádio Hana.
5: Máš kapelu? Nebo jsi solista? Je ti do 30? Ukaž, co v tobě je.
6: Rádio Hana a Olomoucký kraj hledají hudební

0: a získej profi kampaň v rádiu.
1: Přihlas se do konce května na radiotalent.cz a odstartuj svou kariéru.
0: Radiotalent. Tvoje cesta do éteru.
2: Projekt finančně podporuje Olomoucký kraj.
3: Rádio Hana.

0: 12 hodin.
1: Hezké poledne.
0: Zprávy Rádia Hana.
2: S námi víte, co se děje, jsou tu zprávy. Velká prezentace sociální pomoci v Olomouci. Na Horním náměstí se ve čtvrtek uskuteční veletrh sociálních služeb a den pro rodinu. Svou činnost tu představí 47 organizací působících v sociální oblasti. Akci doprovodí program pro rodinu.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Ulice hlídá Přerov svým kamerovým systémem. Místa, která monitoruje, jsou jasně označená. Radnice nyní nechala vyměnit zastaralé infocedule, které upozorňují veřejnost na kamery.
3: Důvodem této obnovy bylo především zlepšení přehlednosti a srozumitelnosti značení pro občany i návštěvníky. Nové cedule byly instalovány na frekventovaných místech, konkrétně na Žerotinově náměstí, v prostoru u vlakového nádraží a v části předmostí. Právě tyto lokality patří nejvíce navštěvovaným a jasné informování o monitorování prostoru je zde proto zvlášť důležité.
2: Vysvětluje mluvčí města Přerova Lenka Chalupová. A v Přerově ještě upozorníme na vojáky. V katastru Penčic, Čekyně a Žeravic začne v úterý vojenské cvičení. Potrvá 2 dny a cílem je zdokonalení schopností vojáků. Vojáci se nebudou pohybovat v obydlených oblastech.
1: Vysíláme aktuální zprávy.
2: Oficiální návštěvu Zlínského kraje plánuje prezident Petr Pavel s první dámou Evou Pavlovou. Na dvoudenní návštěvu přijede příští týden v úterý. Na programu má debaty se studenty, občany i zástupci samospráv a zúčastní se i Zlínského filmového festivalu.
0: Sport.
2: Česká volejbalová reprezentace mužů má nového kapitána. Stal se jim univerzál Patrik Jindra, který hraje za polský tým Częstochowa. 28-letý hráč roli přebírá po blokaři Adamu Zajíčkovi, který ukončil reprezentační kariéru.
0: Počasí.
4: Víme, jak bude, víme, že je to zase na kraťasy a na tričko, protože zase hodně svítí sluníčko. Na Olomoucku i jinde máme dál azuro a teploty jsou a budou pořád docela vysoko. Dneska odpoledne 25 až 28, zítra 30 stupňů. Od středy do pátku to pak nejčastěji bude kolem 25. A o víkendu už zase čekáme tropy. A pokud se chcete schladit, tak teplota vody na přehradách je aktuálně v rozmezí 15 až 19 stupňů.
5: Čeká vás rekonstrukce? Pak si nechte poradit od rodinné firmy JK Kamen. Kvalitní kamenné koberce a poctivé zednické práce. JK Kamen.cz.
0: Doprava.
4: Víme, jak se jezdí tady, víme, že v Olomouci máme omezení na třídě Svobody, respektive rozkopaná je tady komplet tržnice. Na bývalém autobusáku probíhají opravy. Jinak stále platí, že kvůli stavebním pracem je zavřená silnice 46 mezi Týnečkem a Bělkovicemi a v Prostějově pokračuje uzavírka na Vřesové. Až do konce července jezdí se tu okolo po místních komunikacích. Tak hlavně šťastnou cestu.
0: Rádio Hana.

0: zase tento týden velmi příjemně křupneme, protože je tady naše oříšková hlídka. Dneska se můžeme potkat v Olomouci u Šantovky.
1: Skvělá muzika, usměvavé hostesky a dárečky pro vás. Tak přesně to vypadá, když potkáte hlídku Rádia Haná. Dneska za vámi vyrážíme před olomouckou Šantovku a vezeme vám obrovskou zásobu oříšků. Věděli jste, že obsahují hodně bílkovin, takže je zaručené, že vás pořádně zasytí? Tak neváhejte a stavte se za hlídkou Rádia Haná před olomouckou Šantovku. Těšíme se na vás mezi 1:30 odpoledne. Dne.
2: Alika Čelčice u Prostějova vás zve tento čtvrtek na Alika Open Day. Čeká vás odpoledne plné zážitků. Přijďte a užijte si zábavu na Alika Open Day.
3: Jsme Rádio Haná.
4: Hezké poledne.

0: jedině na Hané.
1: Léto volá. Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.

0: teče proudem. Těšte se na hity Kabátu, AC/DC Revivalu a zpívajícího právníka Iva Jahelky. Zábava pro celou rodinu. A to nejlepší? Vstup je zdarma. Užijte si nejlepší den v roce s jadrníčkem v ruce. Jadrošův den. V sobotu 6. června na hřišti v Loučanech.
1: Ona chce do Čech, on chce zůstat na Moravě? Vyřešeno. Pozemky Čechy u Přerova. Exkluzivní parcely, kde se sny o Čechách potkávají s moravskou pohodou. Sítě hotové, optika v zemi, stačí jen začít stavět. Pozemky Čechy, šťastné bydlení pro oba. Více na pozemkyčechy.cz.
2: Bylo nebylo, na jednom kopečku u velikého města byla veliká zahrada. A v té zahradě spousta zvířátek a také království pohádek.
3: Pohádkový víkend dětí v Zoo Olomouc.
2: Ano, potkáte se s princeznou, vodníkem, karkulkou a dalšími pohádkovými bytostmi. Pohádkový víkend dětí v Zoo Olomouc již tento víkend.
3: V Zoo Olomouc tento víkend patří dětem a pohádkám.
4: Píše se rok 1141, od vsi k městu. Příběh Prostějova. 885 let historie začíná právě teď. Buďte u toho.
5: Uničovské kulturní léto 2026. To je spousta skvělé hudby a té nejlepší zábavy. Zahajujeme 11. a 12. června v městském parku v Uničově. Olympic, No Name, Proteus, Komunál a Doga. Dva dny hudby, hvězd a skvělé atmosféry. Předprodej a další info na mkz.uničov.cz.
6: Léto, slunce, plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
7: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Tady je Rádio Hana.

0: Taky dneska v polední pauze je tu s vámi a pro vás Rádio Hana a Martina Kvítko. Je 25. května, což je mimochodem Mezinárodní den ručníků, jako podsta britskému spisovateli Douglasi Adamsovi, což je autor slavného sci-fi Stopařů v průvodce po galaxii. Pokud znáte, tak víte, že to slaví fanoušci po celém světě i tady u nás, že si ten den připomínáme tak, že viditelně u sebe nosíme ručník. Proč? Protože ručník může sloužit jako ochrana před chladem, zbraň v boji, plachta na pláži nebo jako signální vlajka. Takže dnes tedy Mezinárodní den ručníků. A co tam máme dál?
1: Rádio Hana, kalendárium.
2: Je pondělí 25. května a svátek slaví každá viola. V Česku jich máme přibližně 15 stovek a jejich latinské jméno znamená fialka. Narozeniny má oblíbená česká herečka Eliška Balcerová, tedy i Vilma z komedie Ženy v pokušení.
3: Co čekáš, za ním vyběhnu nebo co?
4: To nemusíš. Stačí nahodit udičku, vyzvat ho, zbytek už je na něm.
3: Tak co, tak já jsem neflirtovala čtvrtstoletí, no.
4: To je vidět.
2: A kulatou třicítku slaví Pasta, hokejová hvězda David Pastrňák, který si pro zajímavost v NHL měsíčně vydělá kolem 18 milionů korun. Wow, to dneska bude oslava. Stejně jako Pasta kličkujeme mezi hity a trefujeme nejlepší tóny i v pondělí 25. května.
1: Rádio Hana, kalendárium.
5: Chceš nahrát single, mít kampaň v rádiu a hrát na festivalech?
2: Radiotalent Olomouckého kraje 2026 hledá právě tebe. Ve hře je promo za 400 000 a šance stát se objevem roku.
5: Jdi na radiotalent.cz a vyplni přihlášku nejpozději do konce května.
1: Projekt finančně podporuje Olomoucký kraj.
6: Rádio Hana. Olomouc, Prostějov a Přerov.
1: Nejlepší hudební výběr.

Hrajeme ten nejlepší hudební výběr. Zdravíme všechny, přejeme krásné pondělí a už za chvilku se podíváme taky do zoo na kopečku, jak se daří zdejším gepardjatům. A po 13. hodině na Hané.

0: Přátelé, bude hodně veselo. Tak teď tady máme pro vás zprávy k tomu počasí i dopravu. Rádio Hana je 12.55.
1: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nadčasové dřevo od Janků podlahy? Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků podlahy.

0: Jdeme na další zprávy. Gepardí koťata už se odvažují v Zoo Olomouc do výběhu. 6 mláďat tohoto nejrychlejšího savce planety chodí s mámou ven v těchto dnech během dopoledních hodin. Koťata z rekordního odchovu již lze ve výběhu zahlédnout. Barvy letniček zkrášlí květnou zahradu v Kroměříži, která je zapsaná v seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Zahradnice a zahradníci nyní pracují na výsadbě letniček.
1: Vysazujeme 7 druhů, vysazujeme ageratum, různé barevné spektrum begonií, dále aksamitníky vysazujeme, okrasné zelí a letos jsme zařadili i petunie. Oni se ty barvy hodně často opakují, u těch letniček je naštěstí větší výběr než u dvouletek. Máme standardní bílou, červenou, modrou, žlutou, fialovou.
0: Říká zahradní architekt Pavel Novák. Ostrá reakce ministra školství na plošné testování žáků. Kvůli vlně kritiky si Robert Plaga předvolal ústředního školního inspektora. Letošní prověrky z matematiky a českého jazyka pro 5. a 9. třídy totiž obsahovaly nevhodné osobní otázky. Ministr uvažuje i o okamžitém zastavení testů. Jak píší Novinky.cz, inspekce se totiž dětí plošně ptala na finance rodičů či těžké psychické stavy a myšlenky, a to bez vědomí rodiny. Vývoj tématu sleduje. Sport. Česká tenisová jednička dnes vstoupí na pařížský Grand Slam. Na antukovém kurtu na French Open se v prvním kole představí olomoucká rodačka Karolína Muchová. V zápase o postup vyzve po 16. hodině Rusku Zacharovovou. Výsledek vám přineseme.

0: každý všední den jedině na Hané.
1: Počasí.
2: Víme, jak bude. Víme, že nás čeká opravdu horký týden. Meteorologové kvůli vedru vydali dokonce výstrahu. Má být zase tropických 30. A protože je dál sucho, tak dneska i zítra také hrozí větší riziko požárů. Ochlazením s trochou přeháněk čekáme podle předpovědi až ve středu. Je tady naše blesková doprava, víme, jak se jezdí. Například v Olomouci kvůli opravám máme omezení v ulici na Vozovce a pozor, na Dělnické teď bude úplná uzavírka ode dneška až do druhé poloviny června. Dělá se tu rekonstrukce povrchu Vozovky. Jinak policejní hlídku máme hlášenou v Drahanovicích na té křižovatce Loučany Slatinice anebo taky ve Vyškově na sídlišti Osvobození. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc Bystrovany. Nejlepší hudební výběr.

0: novinky Rádia Hana. Peníze létají eterem. Vaše milovaná megahra Šťastná trojka Rádia Hana jede v květnu dál.
1: Vyhrál jsem ve Šťastné trojce 3000 korun.
2: A vyhrála jsem ve Šťastné trojce 4000 korun.
0: Každý všední den losujeme poslední tři čísla vašeho telefonu a z obyčejného dne může být den výherní.
1: Hrajte taky s Rádiem Hana, je to super.
0: Poslouchejte a berte prachy. Hana žije hokejem. Mistrovství světa? Jasně.

0: Dnešní výlet je pro opravdový fajnšmekra.
1: Jednoduše, Rádio Hana v květnu.
2: To jsou prachy na ruku,
1: sportovní emoce
2: a jaro plné dobrodružství.
1: Zesilte rádio.
2: Zesilte život.
1: Takové jsou květnové novinky Rádia.

0: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Jsme Rádio Hana.

0: dneska našel chvilku, za okamžik je tu Jimmy Cliff nebo Shakira. Přejeme dobré odpoledne, jsme tu s vámi a pro vás na našich vlnách a Radio Hana je tento týden taky v terénu. Je to konkrétně naše oříšková hlídka, která se chystá třeba do Prostějova, do Přerova nebo do Kroměříže. A dneska odpoledne jsme v Olomouci u Šantovky. Tady to křupe jedna radost.
1: Radio Hana dneska za vámi vyrazilo do ulic a dovezlo vám pořádnou zásobu oříšků. Díky nim vám dneska pomáháme udržovat stabilnější hladinu energie, doplňujeme hořčík a také vitamin E. A to právě teď před olomouckou Šantovkou. Hlídka Radio Hana je tu pro vás až do půl třetí, tak rychle vyražte za námi, máme pro vás nachystané oříšky zdarma. A pokud to dneska nestíháte, nevadí, těšíme se na vás zítra v Přerově a kromě Říži.
2: Alika Čelčice u Prostějova vás zve tento čtvrtek na Alika Open Day. Čeká vás odpoledne plné zážitků. Přijďte a užijte si zábavu na Alika Open Day.
3: Jsme Rádio Hana.
4: Hezké odpoledne.
5: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
8: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
9: Mám se, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
8: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
9: No to bych to pěkně zvoral. Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro Olomoucko a Jesenicko.
10: Metr čtvereční reality aktuálně. Byty Litovel Severní hlásí posledních 17 bytů na prodej. Už neváhejte. bytylitovel.cz.
11: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
12: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
11: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
12: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve.
13: Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
11: Jsme tu pro vás již 20 let.
13: Jezírka Banat.cz.
14: Tisíce růží v plném rozkvětu. Festival vyznání růžím v olomouckém Rozáriu už 6. a 7. června. Letošní ročník s podtitulem Sběratelé růží nabídne art, beauty, pohybovou i prodejní zónu i bohatý doprovodný program. Přijďte si užít začátek léta a jedinečnou atmosféru mezi růžemi.
15: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
16: Základní umělecká škola Moravská Třebová vás zve tuto sobotu odpoledne na zámek na 23. ročník festivalu Moravsko-Třebovské arkády. Čeká vás skvělý program. Vystoupení žáků školy a hudební skupiny Slza, Verona, Foton a Kabát Tribute. Těšíme se na vás v Moravské Třebové na zámku.
17: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
18: Ochutnejte armádní pokrmy napříč staletími. Co se vařilo před bitvou? Jak vypadala polní kuchyně a život v táboře? Přijďte tuto sobotu na Festival vojenských kuchyní do vlastivědného muzea v Olomouci. Setkáte se s nadšenci v dobových uniformách. Více na webu vlastivědného muzea.
19: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje.
20: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
21: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
22: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.

0: někde tam za duhou. Somewhere over the rainbow. Na Hanesi hrajeme dál, za chviličku je tady kapela Big Mountain. Přejeme pohodové pondělní odpoledne a sami jsme moc zvědaví, co je tam za duhou. Nebo jaký bude poslední květnový týden podle hvězd. Co na nás chystá vesmír?
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
2: Pondělním hostem na našem rádiu je astrolog Tonda Baudyš, se kterým se díváme do hvězd. Antonine, jaký dojem na tebe dělá tedy poslední květnový týden?
3: Ahoj Lukáši, zdravím tebe i posluchače. Na mě tento týden dělá rozumný dojem. Zdá se mi, že všechno drží pohromadě hned od pondělí, úterý. Ruší mě tam určité tlačení na pilu v souvislosti penězi, kolektivy. To je pondělí, úterý, ale potom už by se to mělo uvolnit a jít příjemnějším směrem. Určité ochraně se těší domovy a rodiny.
2: U jakého dne nám bliká jakýsi vykřičník? Kdy mohou být třecí plochy?
3: Kritický den, čtvrtek odpoledne, pátek dopoledne, tam mohou rezonovat nějaká nenaplněná citová očekávání nebo partneři, kteří se musí z nějakých důvodů vzdálit a nějaká lítost přirozeně pak může nastat.
2: A v jakém znamení se ponese poslední květnový víkend?
3: Víkend by se měl povést. Nemůžu slibovat počasí, ale jako když jsou všichni na značkách, na správných místech a nic nás během toho víkendu neruší.
2: Hvězdné vzkazy a poselství každé pondělí na našem rádiu s Antonínem Baudyšem. Děkujeme za to.
3: Moc tě zdravím a moc děkuju.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
4: Toužíte po svobodě na cestách? U Himer Moravia vám půjčíme nové či zánovní obytné vozy a karavany pro 2 až 5 osob. Ideální na dovolenou, víkend i spontánní road trip. Rezervace jednoduše online na himer-moravia.cz. Bude nám ctí stát se vaším parťákem na cestách.
5: Ve dnech 29. a 30. května se uskuteční oblíbený prostě festival dobrého jídla, který nabídne pestrou přehlídku chutí, vůní a kulinářských zážitků pro širokou veřejnost. V 10 zapojených restauracích, kavárnách a vinárnách nalezneme výborná menu, doplněná o kulturní jednohubky, které pohladí i naši duši. Milujete-li dobré jídlo, kulturu a poznávání nových lidí a míst, nenechte si gastrofestival ujít.
6: Prostě festival dobrého jídla už 29. a 30. května v Prostějově.
7: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Honda vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
8: Přijďte oslavit svátky města Olomouce v pátek 5. a v sobotu 6. června. Přidejte se do historického průvodu, zatančete si pod hvězdnou oblohou, užijte si zábavný program pro celou rodinu i večerní open air koncert. Více na svátkyměsta.olomouc.eu.
2: Alika, Čelčice u Prostějova, prodejna čerstvě pražených oříšků a hlídka Rádia Haná jedou za vámi. Vezeme vám vynikající zdravé oříšky, dárky, muziku a dobrou náladu. Najděte si nás. Rozpis hlídek a více info na webu radiohana.cz a v našem vysílání. Alika a hlídka Rádia Haná jedou k vám.
9: Alika, Čelčice u Prostějova vás zve tento čtvrtek na Alika Open Day. Čeká vás odpoledne plné zážitků. Přijďte a užijte si zábavu na Alika Open Day.
10: Prázdninové kempy v akvaparku Olomouc pro malé průzkumníky od 3 do 7 let a mladé záchranáře od 8 do 14 let. Děti čekají skvělé chvíle s kamarády a na každý den je připraven bohatý program. Zajištěna je celodenní strava i pitný režim. Přihlaste děti na sportovní kempy akvaparku Olomouc.
11: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
12: Týnecká stodola a tvaruškové hody spojené s kácením máje. Tuto sobotu ve Velkém Týnci. Čeká vás bohatý program pro děti a dospělé, tvaruškové speciality, zábavné dětské atrakce i Luna Park, mobilní farma a taky kapely Schovanky, Věrovanka i Prák Queen Revival. Zámecká zahrada, Velký Týnec u Olomouce.
1: Rádio.

0: Právě dřív než ostatní, takhle to máme nahané, jdeme na to.
1: Bude 14 hodin.
2: Hezké odpoledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Neseme další várku informací. Aquapark a bazén v Olomouci zdražují. Od 1. června si tu připlatíme za koupání. Celodenní lístek na letní plavecký stadion podraží o 10 korun na 175 korun a vstupné do letní části aquaparku vzroste o 20 korun na 260. Důvodem jsou hlavně rostoucí provozní náklady. Kvůli nim hlásí zdražování i další koupaliště v Olomouckém kraji. Lidé si připlatí až několik desítek korun. Podrobný přehled cen na plovárnách v regionu najdete v novém článku na webu report.cz.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Řidiči v Přerově, nezapomeňte, kvůli dostavbě protihlukových stěn ve městě je ode dneška do 31. května uzavřený nájezd na silnici 55 z ulice Velká Dláška. Dojde ale k otevření estakády, informuje ředitelství silnic a dálnic.
1: Vysíláme aktuální zprávy.
3: Na vodu se v letní sezóně více zaměří policie. Od června do září bude kontrolovat bezpečnost na vodních plochách, řekách a v jejich okolí kvůli hrozbám utonutí.
4: Budou zapojena všechna krajská ředitelství policie a to bezpečnostní opatření bude mít jednak preventivní charakter a jednak samozřejmě nějakou represivní část, kde se budeme zaměřovat na dodržování pravidel při řízení vodních plavidel, na dodržování dopravního značení na vodě.
3: Vysvětluje ředitel pořádkové policie České republiky Petr Koutný.
1: Sport.
3: Český hokejový útočník Tomáš Hertl září ve finále západní konference play-off NHL. Pomohl v noci na dnešek svému Vegas k výhře 5-3 nad Kolorádem gólem a asistencí. Stal se první hvězdou utkání. Doplníme, že Vegas vede nad Kolorádem už 3-0 na zápasy v této sérii.
1: Počasí.
0: Tak máme za sebou první tropický den roku 2026. V neděli jsme místy naměřili přes 30 stupňů a pak z toho vedra byly i bouřky. Víme, jak bude, tak i dneska nás na Moravě čeká celkem pecen 25 až 28. A zítra zase víc jak 30. Je to velice pravděpodobné, takže nezapomínáme na pitný režim. Důležitý je zejména u dětí a seniorů.
5: Čeká vás rekonstrukce? Pak si nechte poradit od rodinné firmy JK Kamen. Kvalitní kamenné koberce a poctivé zednické práce. JK Kamen.cz.
1: Doprava.
0: Víme, jak se jezdí tady. Připomínáme, že v Olomouci pokračuje rekonstrukce na Tabuláku na ulici Stupkova. To omezení tady platí pro osobní dopravu i pro MHD a trvá to až do srpna. A taky pozor na rychlost. Stacionární radary nám 50 hlídají v Olomouci na Přerovské, Okružní anebo na Slavonínské a taky ve Štrmbrku na Jivavské, na Přerovsku v Lískách anebo v Holešově na Partizánské. Tak šťastnou cestu.
1: Rádio Hana.

Také letos se snažíme na Hané oslovit mladé hudební talenty a třeba se zadaří a my vás budeme hrát jako tuhletu kapelu. Ano, původně Middle of the Sandwich, teď Sakai Club vyhráli náš radiotalent.

0: jsou i na našem webu radiohana.cz. Moc se těšíme a jenom připomínáme, že do uzávěrky, do konce května, zbývá už jenom 6 dnů, 9 hodin a 44 minut.
1: Radio Hana.
2: Jsme online na radiohana.cz.

0: jedině na Hané.
1: Léto volá. Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.
2: Bylo nebylo, na jednom kopečku u velikého města byla veliká zahrada. A v té zahradě spousta zvířátek a také království pohádek.
3: Pohádkový víkend dětí v Zoo Olomouc.
2: Ano, potkáte se s princeznou, vodníkem, Karkulkou a dalšími pohádkovými bytostmi. Pohádkový víkend dětí v Zoo Olomouc již tento víkend.
3: V Zoo Olomouc tento víkend patří dětem a pohádkám.
4: Horko se blíží. Buďte připraveni s klimatizací od Elektro Olomouc. Zajistíme profesionální návrh, montáž i servis. Užijte si léto v chládku a zimu v teple s klimatizací od Elektro Olomouc. Více info na elektroolomouc.cz.
5: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Mitsubishi vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
6: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
7: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
8: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
9: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní

0: okna Velux. Více informací na velux.cz.
1: Výstava živé pasti ve sbírkových sklenících ve Smetanových sadech představí pestrý svět masožravých rostlin. Prodejní výstava nabídne možnost rostliny zakoupit i získat rady k jejich pěstování. Od 23. května do 7. června v Olomouci.
2: Alika, Čelčice u Prostějova, prodejna čerstvě pražených oříšků a hlídka Rádia Haná jedou za vámi. Vezeme vám vynikající zdravé oříšky, dárky, muziku a dobrou náladu. Najděte si nás. Rozpis hlídek a více info na webu radiohana.cz a v našem vysílání. Alika a hlídka Rádia Haná jedou k vám.
1: Alika, Čelčice u Prostějova vás zve tento čtvrtek na Alika Open Day. Čeká vás odpoledne plné zážitků. Přijďte a užijte si zábavu na Alika Open Day.
3: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Na luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče. Objednej a už to letí. Luskni.cz.
5: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak. Ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku. A Kivek se o vše postará. Kivek s měkkým I a dvojitým B, CZ.
1: Tady je Rádio Hana.

0: Tahle ta hitovka Vloupám sem nás nahné baví už od roku 2014. Neuvěřitelné, jak to letí i se šumperskými radečky. Za chvilku Lick Lee nebo Frankie Goes to Hollywood. Hrajeme si dál ten nejlepší hudební výběr a samozřejmě, že nahané taky víme, co se děje v našem regionu.
1: O čem se píše?
0: Zdravíme Olomouc, Prostějov a nebo Šumperk. Jak už od nás víte, za týden ofiko začíná letní sezóna a koupaliště zdražují vstupné. O kolik? Tak to zjišťuje Report.cz. Taky připomínáme, že archeologické centrum Olomouc se otevírá veřejnosti a to už příští sobotu 6. června. Jaký bude konkrétně program, o tom píše Olomouc.cz. A ještě se podíváme na sever našeho regionu. Blíží se dny města Bruntálu. Na co všechno se letos v červnu můžeme těšit? Bude třeba Slza, Richard Miller a nebo taky Lucie Bílá. Pozvánku najdeme také na webu města www.mubruntal.cz. Tak se mrkněte a my už jedeme dál.
2: Víme, o čem se píše.
1: Rádio Hana.

0: Tak tohle je Espen Lind, který na Hané zpívá o Zuzaně, co nám tak trošku pláče. Jenomže s úsměvem teď do studia dorazila kolegyně Louška, tě zdravím, ahoj.
1: Ahoj, zdravím také posluchače.
0: Tak dneska máme 25. května, on je to vlastně Mezinárodní den počítačů. Já si kolikrát říkám, my ženy a počítače, třeba, že se úplně nemusíme, teda konkrétně já a počítače se nemusíme, ale ty seš na to docela šikovná, kdybys měla zavzpomínat, jako by to bylo včera, tvůj první počítač nebo

0: Já si pamatuju ještě takový ten velký počítač, ten velký monitor, si pamatuju, ne? Víš, jak takový... Jak
1: no, my jsme velký... takhle, my jsme ve škole na základce v matematické třídě měli teda mnohem větší počítač, než teďka ukazuješ, nějak Atari nebo tak nějak, ale to už jsme jako, to už je opravdu
0: pravda. Ale takže říkáš, že je to docela dávno, tak jako chci říct, že si taky pamatuju takový ty větší počítače, ale ano, samozřejmě Marťa si zase musí pamatovat ještě větší.
1: Ano, protože to je fakt historie, opravdu procházka paměti s Louškou a s počítačem, který funguje tady u nás na Hané po 15. hodině. Hit za hitem. Hit za hitem. Bude Taylor Swift.

0: Fajnovou rádiu Hana, teď je 14.55.
1: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nadčasové dřevo od Janků podlahy? Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků podlahy.

0: Neseme vám zprávy. Samosběr Meruněk u Olomouce letos nebude. Loni se pěstitelé ve Skrbeni radovali ze zájmu o samosběr Meruněk, letos je ale pohled do sadu skličující. Jarní mrazíky s teplotami až minus 7 stupňů Celsia spálily celou úrodu, píše o tom Deník.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Pouliční galerie v Přerově se rozrůstá. Galerie pod širým nebem na třídě 17. listopadu nově doplní portrét mistra světa ve hře na foukací harmoniku Lubomíra Plevy. V anketě o tom rozhodli obyvatelé Přerova. Už tu tak bude 8 osobností.
1: Vysíláme aktuální zprávy.
0: Máte kapelu a chcete prorazit? Chopte se šance pro začínající umělce. Rádio Haná a nahrávací studio Ta muzika představují 9. ročník celostátní soutěže Radio Talent Olomouckého kraje pro hudebníky do 30 let. Uzávěrka přihlášek je už za 6 dní. Podrobnosti najdeme na webu radiotalent.cz. Projekt vzniká za podpory Olomouckého kraje. Přibývá firemních bankrotů v České republice. Během prvních 4 měsíců tohoto roku vyhlásily soudy v Česku 255 firemních bankrotů. Je to meziročně o 6% víc a nejvyšší počet za posledních 7 let, píše ČTK. Nejvíce bankrotů je v dopravě a skladování.
1: Mistrovství světa v hokeji.
0: A je tu další hrací den pro české hokejisty na mistrovství světa ve Švýcarsku. Naše reprezentace už má jistý postup do čtvrtfinále, i tak má zásadní motivaci k dalším výhrám ve skupině. B. Usiluje o lepší pozici do čtvrtfinále. Dnes hrajeme od 16 hodin 20 minut s Norskem.
1: Rádio Haná a Šťastná trojka. Pravidelně vyhlašujeme 3 poslední čísla vašeho mobilu. Čeká na vás minimálně 1000 korun každý všední den jedině na Hané.
2: Počasí.
3: Víme, jak bude, víme, že je to zase na kraťasy a na tričko, protože zase hodně svítí sluníčko. Na Olomoucku i jinde máme dál azuro a teploty jsou a budou pořád docela vysoko. Dneska odpoledne 25 až 28, zítra 30 stupňů. Od středy do pátku to pak nejčastěji bude kolem 25. A o víkendu už zase čekáme tropy. A pokud se chcete schladit, tak teplota vody na přehradách je aktuálně v rozmezí 15 až 19 stupňů. Víme, jak se jezdí tady, víme, že v Olomouci máme teď silnější provoz na Kosmonautu nebo na 17. listopadu a taky na Hodolanské a Pavlovické. Zdržení maximálně do 5 minut. A máme hlášenou policejní hlídku na D1 na exitu Hulín Západ a nebo ve Valmezu na Palackého. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
2: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě. Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc Bystrovany. Nejlepší hudební výběr.

0: Pomáhají tam, kde je to nejvíc potřeba a dělají to s naprostou samozřejmostí. Olomoucký kraj opět ocení výjimečné osobnosti a organizace ze sociální oblasti. www.cenykraje.cz. Nominujte své favority na ceny pro lidi se srdcem na dlani. Stačí vyplnit formulář na webu cenykraje.cz a to nejpozději do konce května. Dejte šanci zazářit těm, kteří si to zaslouží. www.cenykraje.cz.
1: Rádio Hana.

Na Rádiu Haná si hrajeme jen ten nejlepší hudební výběr, ale taky moc rádi podporujeme domácí kapely a interprety. A úplně nejraději ty začínající. I letos jsme si pro vás připravili Rádio Talent. Soutěž, díky které můžete rozjet svou hudební kariéru. Stačí se přihlásit na webu radiotalent.cz, ale pozor, moc času už nezbývá. Přihlášky přijímáme jen do konce května, to znamená jenom 6 dnů. Rádio Talent vám změní život, to mi věřte. Takže se těšíme na vaše přihlášky a držíme palečky. Info najdete také na webu radiohana.cz. No a na našich vlnách už za moment dál ten nejlepší hudební

0: www.wave.cz.
1: Písničky na přání.
2: Novinky Rádia Hana.
1: Vzkaz přímo do studia.
2: To je aplikace našeho rádia přímo do vašeho mobilu.
1: Na Google Play nebo Apple Store.
2: Stahujte,
1: poslouchejte, užívejte.
3: Moravské divadelní léto od 14. do 26. června letos nově v letním kině Olomouc. Divadlo v srdci města. Příběhy, které vás pohltí a chvíle, na které se nezapomíná. Sluha dvou pánů, Noc na Karlštejně, koncert Moravské filharmonie s Jiřím Kornem a Evou Burešovou nebo také Pražské divadlo Kalich. Lístky koupíte na webu moravskedivadelniléto.cz nebo v pokladně divadla. Jeviště nekončí oponou, ale noční oblohou.
4: Ona chce do Čech, on chce zůstat na Moravě? Vyřešeno. Pozemky Čechy u Přerova. Exkluzivní parcely, kde se sny o Čechách potkávají s moravskou pohodou. Sítě hotové, optika v zemi, stačí jen začít stavět. Pozemky Čechy, šťastné bydlení pro oba. Více na pozemkyčechy.cz.
5: Pozor, Jadrošův den se vrací a pivo poteče proudem. Těšte se na hity Kabátu, ACDC Revivalu a zpívajícího právníka Iva Jahelky. Zábava pro celou rodinu a to nejlepší, vstup je zdarma. Užijte si nejlepší den v roce s jadrníčkem v ruce. Jadrošův den, v sobotu 6. června na hřišti v Loučanech.
6: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
7: Uničovské kulturní léto 2026. To je spousta skvělé hudby a té nejlepší zábavy. Zahajujeme 11. a 12. června v Městském parku v Uničově. Olympic, No Name, Proteus, Komunál a Doga. Dva dny hudby, hvězd a skvělé atmosféry. Předprodej a další info na mkz.uničov.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
10: Co se tady děje?
11: Co se chystá?
12: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid.

0: ušetřit za cenu spalováku.
1: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
2: Ochutnejte armádní pokrmy napříč staletími. Co se vařilo před bitvou? Jak vypadala polní kuchyně a život v táboře? Přijďte tuto sobotu na Festival vojenských kuchyní do vlastivědného muzea v Olomouci. Setkáte se s nadšenci v dobových uniformách. Více na webu vlastivědného muzea.
3: Posloucháte Rádio Hana.

0: A v další hodině také mrkneme na hokejové mistrovství světa.
1: Cítíte to? Rozbušené srdce, spocené dlaně, radost, víra a napětí na každém kroku.
2: Jo, tohle je hokej.
1: Mistrovství světa ve Švýcarsku je tady a s námi jste v centru dění.
3: Výsledky, emoce, zákulisní drby, atmosféra i ověřené info.
4: No to určitě.
5: Jo, určitě.
4: Určitě.
1: Brousíme brusle,
3: ladíme formu
1: a od 15. května až do poslední sirény servírujeme pořádnou dávku hokeje.
3: Nejlepší hokejové info
1: každý den na tomto rádiu,
3: protože tento měsíc je trenérem úplně každý.
6: Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas, mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas, fandíme s vámi, fandíme Česku.
0: Radio Hana,
1: Skyrock
0: i Metropole v jediné aplikaci do mobilu
1: pro váš lepší hudební výběr.
0: Stáhněte si aplikaci Radio Hana do telefonu
1: z Google Play a Apple Store.
0: Stahujte,
1: poslouchejte,
0: užívejte.
7: Prázdninové kempy v akvaparku Olomouc pro malé průzkumníky od 3 do 7 let a mladé záchranáře od 8 do 14 let. Děti čekají skvělé chvíle s kamarády a na každý den je připraven bohatý program. Zajištěna je celodenní strava i pitný režim. Přihlaste děti na sportovní kempy akvaparku Olomouc.
8: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Subaru vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
9: Přijďte oslavit svátky města Olomouce v pátek 5. a v sobotu 6. června. Přidejte se do historického průvodu, zatančete si pod hvězdnou oblohou, užijte si zábavný program pro celou rodinu i večerní open air koncert. Více na svátkyměsta.olomouc.eu.
10: Na Luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
11: Objednej a už to letí. Luskni.cz.
12: Alika, Čelčice u Prostějova, prodejna čerstvě pražených oříšků a hlídka Rádia Haná jedou za vámi. Vezeme vám vynikající zdravé oříšky, dárky, muziku a dobrou náladu. Najděte si nás. Rozpis hlídek a více info na webu radiohana.cz a v našem vysílání. Alika a hlídka Rádia Haná jedou k vám.
13: Alika, Čelčice u Prostějova vás zve tento čtvrtek na Alika Open Day. Čeká vás odpoledne plné zážitků. Přijďte a užijte si zábavu na Alika Open Day.
14: Týnecká stodola a tvaruškové hody spojené s kácením máje. Tuto sobotu ve Velkém Týnci. Čeká vás bohatý program pro děti a dospělé, tvaruškové speciality, zábavné dětské atrakce i Luna Park, mobilní farma a taky kapely Schovanky, Věrovanka i Prák Queen Revival. Zámecká zahrada, Velký Týnec u Olomouce.
15: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
16: Základní umělecká škola Moravská Třebová vás zve tuto sobotu odpoledne na zámek na 23. ročník festivalu Moravsko-Třebovské arkády. Čeká vás skvělý program. Vystoupení žáků školy a hudební skupiny Slza, Verona, Foton a Kabát Tribute. Těšíme se na vás v Moravské Třebové na zámku.
17: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.

0: Jirka Růžek z Vítková kvarteta. Moc se na vás těšíme na Rokové horce.
1: Roková horka CZ 6. června v Horce nad Moravou. Vstupenky na SMS Ticket.
2: Rádio Hana.

0: Jdeme na další zprávy. Gepardí koťata už se odvažují v zoo Olomouc do výběhu. 6 mláďat tohoto nejrychlejšího savce planety chodí s mámou ven v těchto dnech během dopoledních hodin. Koťata z rekordního odchovu již lze ve výběhu zahlédnout. Barvy letniček zkrášlí květnou zahradu v Kroměříži, která je zapsaná v seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Zahradnice a zahradníci nyní pracují na výsadbě letniček.
1: Vysazujeme 7 druhů, vysazujeme ageratum, různé barevné spektrum begonií, dále axamitníky vysazujeme, okrasné zelí a letos jsme zařadili i petunie. Oni se ty barvy hodně často opakují, u těch letniček je naštěstí větší výběr než u dvouletek, máme standardní bílou, červenou, modrou, žlutou, fialovou.
0: Říká zahradní architekt Pavel Novák. Ostrá reakce ministra školství na plošné testování žáků. Kvůli vlně kritiky si Robert Plaga předvolal ústředního školního inspektora. Letošní prověrky z matematiky a českého jazyka pro 5. a 9. třídy totiž obsahovaly nevhodné osobní otázky. Ministr uvažuje i o okamžitém zastavení testů. Jak píší Novinky.cz, inspekce se totiž dětí plošně ptala na finance rodičů či těžké psychické stavy a myšlenky, a to bez vědomí rodiny. Vývoj tématu sleduje. Sport. Česká tenisová jednička dnes vstoupí na pařížský Grand Slam. Na antukovém kurtu na French Open se v prvním kole představí olomoucká rodačka Karolína Muchová. V zápase o postup vyzve po 16. hodině Rusku Zacharovovou. Výsledek vám přineseme.
2: Počasí.
3: Ve Španělsku předpovídají 25 stupňů, v Itálii hlásí 28 stupňů Celsia a v Řecku 29. A my na Moravě nemáme co závidět. I u nás se budou teploty šplhat k tropické hranici, stejně jako na jihu Evropy. Meteorologové hlásí až 29 stupňů Celsia a k tomu zcela jasno. Ve středu bude teplo pokračovat, ale ojediněle nás svlaží déšť.
4: Čeká vás rekonstrukce? Pak si nechte poradit od rodinné firmy JK Kamen. Kvalitní kamenné koberce a poctivé zednické práce. JKKamen.cz.
2: Doprava.
3: Olomouci, počítejte se zdržením, 5 minut si můžete postát na Brněnské ve směru na Brno a také na Pavlovické ve směru na Šternberg. Pozor také na nehodu, tu nám hlásíte ve Zlíně na třídě Tomáše Bati a bouralo se i u obce Bohdíkov na Šumpersku. Tak šťastnou cestu.
2: Rádio Hana.

0: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Rádio Hana.
2: Nejlepší hudební

0: Čovi a mrkneme také na mistrovství světa v hokeji. Držte vlny.
1: Metr čtvereční reality aktuálně. Byty Litovel Severní hlásí posledních 17 bytů na prodej. Už neváhejte. bytylitovel.cz
2: Bylo nebylo, na jednom kopečku u velikého města byla veliká zahrada. A v té zahradě spousta zvířátek a také království pohádek.
3: Pohádkový víkend dětí v Zoo Olomouc.
2: Ano, potkáte se s princeznou, vodníkem, Karkulkou a dalšími pohádkovými bytostmi. Pohádkový víkend dětí v Zoo Olomouc již tento víkend.
3: V Zoo Olomouc tento víkend patří dětem a pohádkám.
4: Píše se rok 1141, od vsi k městu. Příběh Prostějova. 885 let historie začíná právě teď. Buďte u toho.
5: Olomoucký report CZ.
6: Pořád se něco děje.
5: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
7: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
6: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
8: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
9: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
8: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
9: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
8: Jsme tu pro vás již 20 let.
9: Jezírka Banat.cz.
10: Léto, slunce, plavky v kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. KIK. Víc než si myslíte.
11: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
12: Prázdninové kempy v Aquaparku Olomouc pro malé průzkumníky od 3 do 7 let a mladé záchranáře od 8 do 14 let. Děti čekají skvělé chvíle s kamarády a na každý den je připraven bohatý program. Zajištěna je celodenní strava i pitný režim. Přihlaste děti na sportovní kempy Aquaparku Olomouc.
13: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
14: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.

0: Mistrovství světa v ledním hokeji. Infoservis.
1: Holste Vík, si konáne medalie gvin.
2: Ano, sami poznáváte, že v dalším hokejovém speciálu našeho rádia otevíráme další část našeho česko-švýcarského slovníku, a protože letošní šampionát hostí právě Švýcarsko.
1: Holste Vík, si konáne medalie gvin.
2: Co znamená, když Švýcar řekne tohle, uslyšíme za pár vteřin a teď spolu fandíme našim. Naši kluci dnes od 16.20 hrají proti Norům. Jak to vypadá v tabulce? Po třech výhrách v řadě se naši kluci posunuli na průběžné druhé místo ve skupině. Podle sportovních expertů se dnes čeká proti Norům naše výhra a minimálně 5 branek. A co nám to dnešní vítězství může zajistit? Jednoduše řečeno, kromě zdravého sebevědomí, dostaneme i přijatelnějšího soupeře pro čtvrtfinále. A jaký je překlad této švýcarské věty? Běžte z cesty, Češi si jdou pro medaile.
0: Nejlepší hokejové info každý den na tomto rádiu.
3: Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas, mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas, fandíme s vámi, fandíme Česku.

Poslouchejte, užívejte. Máš kapelu? Nebo jsi solista? Je ti do 30? Ukaž, co v tobě je. Rádio Hana a Olomoucký kraj hledají hudební

0: získej profi kampaň v rádiu.
1: Přihlas se do konce května na radiotalent.cz a odstartuj svou kariéru.
0: Radiotalent. Tvoje cesta do éteru.
2: Projekt finančně podporuje Olomoucký kraj.

zbytek dnešního dne. Venku to dneska láká až k vodě, ale na to je možná ještě trošku brzy. Nicméně akvapark a bazén v Olomouci na novou sezónu zdražují. Podrobnosti nese Tomáš Gottwald ve zprávách právě teď.

0: to novějšího song How Will I Know. Radio Hana je 16:57.
1: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nadčasové dřevo od Janků Podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků Podlahy.
2: Bude 17 hodin.
3: Hezké odpoledne.
2: Zprávy Rádia Hana.
4: Neseme další várku informací. Aquapark a bazén v Olomouci zdražují. Od 1. června si tu připlatíme za koupání. Celodenní lístek na letní plavecký stadion podraží o 10 korun na 175 korun a vstupné do letní části aquaparku vzroste o 20 korun na 260. Důvodem jsou hlavně rostoucí provozní náklady. Kvůli nim hlásí zdražování i další koupaliště v Olomouckém kraji. Lidé si připlatí až několik desítek korun. Podrobný přehled cen na plovárnách v regionu najdete v novém článku na webu report.cz.
2: Místní rádio, místní zprávy.
4: Řidiči v Přerově, nezapomeňte, kvůli dostavbě protihlukových stěn ve městě je ode dneška do 31. května uzavřený nájezd na silnici 55 ulice Velká Dláška. Dojde ale k otevření estakády, informuje ředitelství silnic a dálnic.
5: Vysíláme aktuální zprávy.
4: Na vodu se v letní sezóně více zaměří policie. Od června do září bude kontrolovat bezpečnost na vodních plochách, řekách a v jejich okolí kvůli hrozbám utonutí.
6: Budou zapojena všechna krajská ředitelství policie a to bezpečnostní opatření bude mít jednak preventivní charakter a jednak samozřejmě nějakou represivní část, kde se budeme zaměřovat na dodržování pravidel při řízení vodních plavidel. Na dodržování dopravního značení na vodě.
4: Vysvětluje ředitel pořádkové policie České republiky Petr Koutný.
2: Sport.
4: Český hokejový útočník Tomáš Hertl září ve finále západní konference playoff NHL. Pomohl v noci na dnešek svému Vegas k výhře 5-3 nad Kolorádem gólem a asistencí. Stal se první hvězdou utkání. Doplníme, že Vegas vede nad Kolorádem už 3-0 na zápasy v této sérii.
3: Rádio Hana a Šťastná trojka. Pravidelně vyhlašujeme 3 poslední čísla vašeho mobilu. Čeká na vás minimálně 1000 korun každý všední den, jedině na Hané.
2: Počasí.
0: Pranostika nám říká, že pokud je Urban krásný a vyjasněný, hojným vínem nás odmění. Tak já myslím, že máme splněno. Venku si užíváme slunečno s teplotami kolem 26 stupňů Celsia. Také zítra bude jasno a teploty ještě mírně vzrostou. V nížinách se mohou dostat i na tropických 31 stupňů. Olomouci pozor na policejní hlídku na Lázecké ulici. Pozor si dejte také mezi Šternberkem a obcí Lipina. Tady nám hlásíte nehodu. A kolona je aktuálně mezi Rýmařovem a Dlouhou Loučkou. Postát si tu můžete až 10 minut.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc Bystrovany. Nejlepší hudební výběr.

0: novinky Rádia Hana. Peníze létají eterem. Vaše milovaná megahra Šťastná trojka Rádia Hana jede v květnu dál.
1: Vyhrál jsem ve Šťastné trojce 3000 korun.
2: A vyhrála jsem ve Šťastné trojce 4000 korun.
0: Každý všední den losujeme poslední tři čísla vašeho telefonu a z obyčejného dne může být den výherní.
1: Hrajte taky s Rádiem Hana, je to super.
0: Poslouchejte a berte prachy. Hana žije hokejem. Mistrovství světa? Jasně.

0: Rádio Hana v květnu.
1: To jsou prachy na ruku,
0: sportovní emoce
1: a jaro plné dobrodružství.
0: Zesilte rádio.

0: držte vlny.
1: Toužíte po svobodě na cestách? U Himer Moravia vám půjčíme nové či zánovní obytné vozy a karavany pro 2 až 5 osob. Ideální na dovolenou, víkend i spontánní road trip. Rezervace jednoduše online na himer-moravia.cz. Bude nám ctí stát se vaším parťákem na cestách.
2: Horko se blíží, buďte připraveni

0: Elektro Olomouc. Zajistíme profesionální návrh, montáž i servis. Užijte si léto v chládku a zimu v teple s klimatizací od Elektro Olomouc. Více info na elektroolomouc.cz.
1: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
4: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky DAF. Více na tetadrogerie.cz.
5: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
6: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
7: Tady je Rádio

0: Rádio Haná, kalendárium.
1: Je pondělí 25. května a svátek slaví každá viola. V Česku jich máme přibližně 15 stovek a jejich latinské jméno znamená fialka. Narozeniny má oblíbená česká herečka Eliška Balcerová, tedy i Vilma z komedie Ženy v pokušení.
2: Co čekáš, za ním vyběhnu nebo co?
3: To nemusíš. Stačí nahodit udičku, vyzvat ho. Zbytek už je na něm.
2: Tak co, tak já jsem neflirtovala čtvrt století, no.
3: To je vidět.
1: Kulatou třicítku slaví Pasta, hokejová hvězda David Pastrňák, který si pro zajímavost v NHL měsíčně vydělá kolem 18 milionů korun. Wow, to dneska bude oslava. Stejně jako Pasta kličkujeme mezi hity a trefujeme nejlepší tóny i v pondělí 25. května.
0: Rádio Haná, kalendárium.
4: Franto, představ si, že i Laďa s Jarinem vozí šrot do kiveku.
5: No a? Však ať vozí. Říkám to všem. Jejich 4 provozovny zvládnou vykoupit i zpracovat železo, barevné kovy a zlikvidovat vozidla. A to by zkoukala. Aspoň bude všude uklizeno.
4: Fakt jo? A vyplácí pořád peníze za ten dovezený autovrak?
5: To si píš.
4: Teda Franto, to běžím říct holkám.
5: No, to běž.
6: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je kivek. S měkkým i a dvojitým v.cz.
7: Na Luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
8: Objednej a už to letí. Luskni.cz.
9: Ve dnech 29. a 30. května se uskuteční oblíbený prostě festival dobrého jídla, který nabídne pestrou přehlídku chutí, vůní a kulinářských zážitků pro širokou veřejnost. V 10 zapojených restauracích, kavárnách a vinárnách nalezneme výborná menu, doplněná o kulturní jednohubky, které pohladí i naši duši. Milujete-li dobré jídlo, kulturu a poznávání nových lidí a míst, nenechte si gastrofestival ujít.
0: Prostě festival dobrého jídla už 29. a 30. května v Prostějově.
10: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Suzuki vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
1: Alika, Čelčice u Prostějova, prodejna čerstvě pražených oříšků a hlídka Rádia Haná jedou za vámi. Vezeme vám vynikající zdravé oříšky, dárky, muziku a dobrou náladu. Najděte si nás. Rozpis hlídek a více info na webu radiohana.cz a v našem vysílání. Alika a hlídka Rádia Haná jedou k vám.
11: Alika, Čelčice u Prostějova vás zve tento čtvrtek na Alika Open Day. Čeká vás odpoledne plné zážitků. Přijďte a užijte si zábavu na Alika Open Day.
12: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
13: Mamča, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
12: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
14: No to bych to pěkně zvoral.
13: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro Olomoucko a Jesenicko.
15: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
16: Prázdninové kempy v akvaparku Olomouc pro malé průzkumníky od 3 do 7 let a mladé záchranáře od 8 do 14 let. Děti čekají skvělé chvíle s kamarády a na každý den je připraven bohatý program. Zajištěna je celodenní strava i pitný režim. Přihlaste děti na sportovní kempy akvaparku Olomouc.
0: Rádio Haná. Nejlepší hudební výběr.

Praze, vaše rádio Haná, kde vzpomínáme na 90. a rozhodně v tom budeme pokračovat také po 18. hodině. Pojďme se mrknout, co nás po 18. čeká a nemine.

0: už vyrazíme na Horní náměstí v Olomouci. Tady nás čeká jedna skvělá akce. Podrobnosti už nese kolega Tomáš Gottwald ve zprávách. Právě teď je 17.55.
1: Bude 18 hodin.
2: Hezký podvečer.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: S námi víte, co se děje, jsou tu zprávy. Velká prezentace sociální pomoci v Olomouci. Na Horním náměstí se ve čtvrtek uskuteční veletrh sociálních služeb a den pro rodinu. Svou činnost tu představí 47 organizací působících v sociální oblasti. Akci doprovodí program pro rodinu.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Ulice hlídá Přerov svým kamerovým systémem. Místa, která monitoruje, jsou jasně označená. Radnice nyní nechala vyměnit zastaralé infocedule, které upozorňují veřejnost na kamery.
4: Důvodem této obnovy bylo především zlepšení přehlednosti a srozumitelnosti značení pro občany i návštěvníky. Nové cedule byly instalovány na frekventovaných místech, konkrétně na Žerotinově náměstí, v prostoru u vlakového nádraží a v části předmostí. Právě tyto lokality patří nejvíce navštěvovaným a jasné informování o monitorování prostoru je zde proto zvlášť důležité.
3: Vysvětluje mluvčí města Přerova Lenka Chalupová. A v Přerově ještě upozorníme na vojáky. V katastru Penčic, Čekyně a Žeravic začne v úterý vojenské cvičení. Potrvá 2 dny a cílem je zdokonalení schopností vojáků. Vojáci se nebudou pohybovat v obydlených oblastech.
2: Vysíláme aktuální zprávy.
3: Oficiální návštěvu Zlínského kraje plánuje prezident Petr Pavel s první dámou Evou Pavlovou. Na dvoudenní návštěvu přijede příští týden v úterý. Na programu má debaty se studenty, občany i zástupci samospráv a zúčastní se i Zlínského filmového festivalu.
1: Sport.
3: Česká volejbalová reprezentace mužů má nového kapitána. Stal se jím univerzál Patrik Jindra, který hraje za polský tým Częstochowa. 28-letý hráč roli přebírá po blokaři Adamu Zajíčkovi, který ukončil reprezentační kariéru.
1: Rádio Hana. S námi máte přehled
2: i v pondělí.
1: Počasí.
0: Teplotní rekord pro dnešní den je 30,8 stupňů Celsia a myslím si, že v některých částech naší republiky byl dost možná pokořen. Teploty jsou teď velmi nadprůměrné a tento trend se bude držet i zítra. To budou teploty atakovat tropickou třicítku už i u nás na Moravě. K tomu nám bude svítit jenom sluníčko.
1: Doprava.
0: Olomouci pozor na policejní hlídky, jedna stojí na Třídě svobody, další na Hodolanské, tak nohu z plynu. Opatrně také mezi Olomoucí a Topolany, tady nám hlásíte nehodu. Bouralo se také mezi Moravskou Třebovou a Mohelnicí, tak i tady nohu z plynu.
1: Rádio Hana.

0: je to nejvíc potřeba a dělají to s naprostou samozřejmostí. Olomoucký kraj opět ocení výjimečné osobnosti a organizace ze sociální oblasti. www.cenykraje.cz. Nominujte své favority na ceny pro lidi se srdcem na dlani. Stačí vyplnit formulář na webu cenykraje.cz a to nejpozději do konce května. Dejte šanci zazářit těm, kteří si to zaslouží. www.cenykraje.cz.
1: Rádio Hana. Vracíme vaše vzpomínky.

rádi podporujeme domácí kapely a interprety. A úplně nejraději ty začínající. I letos jsme si pro vás připravili Radio Talent. Soutěž, díky které můžete rozjet svou hudební kariéru. Stačí se přihlásit na webu radiotalent.cz, ale pozor, moc času už nezbývá. Přihlášky přijímáme jen do konce května, to znamená už jenom 6 dnů. Radio Talent vám změní život, to mi věřte, takže se těšíme na vaše přihlášky a držíme palečky. Info najdete také na webu radiohana.cz. No a na našich vlnách už za moment dál ten nejlepší hudební výběr.

0: jedině na Hané.
1: Léto volá. Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.
0: Rádio Hana. Jsme nejposlouchanější regionální rádio v Olomouckém kraji. Děkujeme. Rádio Hana. Vaše věrné rádio.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na

0: koupit za cenu spalováku.
1: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
2: Ona chce do Čech, on chce zůstat na Moravě? Vyřešeno. Pozemky Čechy u Přerova. Exkluzivní parcely, kde se sny o Čechách potkávají s moravskou pohodou. Sítě hotové, optika v zemi, stačí jen začít stavět. Pozemky Čechy, šťastné bydlení pro oba. Více na pozemkyčechy.cz.
3: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Metr čtvereční reality aktuálně. Byty Litovel Severní hlásí posledních 17 bytů na prodej. Už neváhejte. bytylitovel.cz.
6: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
7: Základní umělecká škola Moravská Třebová vás zve tuto sobotu odpoledne na zámek na 23. ročník festivalu Moravsko-Třebovské arkády.

so loud. Să potrimba simul camar, da pe timp parmazan.

0: Eles e Peixe, Cisei, vem com o Peixe.
1: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
2: Pondělním hostem na našem rádiu je astrolog Tonda Baudyš, se kterým se díváme do hvězd. Antonine, jaký dojem na tebe dělá tedy poslední květnový týden?
3: Ahoj Lukáši, zdravím tebe i posluchače. Na mě tento týden dělá rozumný dojem. Zdá se mi, že všechno drží pohromadě hned od pondělí, úterý. Ruší mě tam určité tlačení na pilu v souvislosti penězi, kolektivy. To je pondělí, úterý, ale potom už by se to mělo uvolnit a jít příjemnějším směrem. Určité ochraně se těší domovy a rodiny.
2: U jakého dne nám bliká jakýsi vykřičník? Kdy mohou být třecí plochy?
3: Kritický den, čtvrtek odpoledne, pátek dopoledne, tam mohou rezonovat nějaká nenaplněná citová očekávání nebo partneři, kteří se musí z nějakých důvodů vzdálit a nějaká lítost přirozeně pak může nastat.
2: A v jakém znamení se ponese poslední květnový víkend?
3: Víkend by se měl povést. Nemůžu slibovat počasí, ale jako když jsou všichni na značkách, na správných místech a nic nás během toho víkendu neruší.
2: Hvězdné vzkazy a poselství každé pondělí na našem rádiu s Antonínem Baudyšem. Děkujeme za to.
3: Moc tě zdravím a moc děkuju.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
4: Pozor, Jadrošův den se vrací a pivo poteče proudem. Těšte se na hity Kabátu, ACDC Revivalu a zpívajícího právníka Iva Jahelky. Zábava pro celou rodinu a to nejlepší, vstup je zdarma. Užijte si nejlepší den v roce s jadrníčkem v ruce. Jadrošův den, v sobotu 6. června na hřišti v Loučanech.
5: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Honda vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
6: Ochutnejte armádní pokrmy napříč staletími. Co se vařilo před bitvou? Jak vypadala polní kuchyně a život v táboře? Přijďte tuto sobotu na Festival vojenských kuchyní do vlastivědného muzea v Olomouci. Setkáte se s nadšenci v dobových uniformách. Více na webu vlastivědného muzea.
2: Alika, Čelčice u Prostějova, prodejna čerstvě pražených oříšků a hlídka Rádia Haná jedou za vámi. Vezeme vám vynikající zdravé oříšky, dárky, muziku a dobrou náladu. Najděte si nás. Rozpis hlídek a více info na webu radiohana.cz a v našem vysílání. Alika a hlídka Rádia Haná jedou k vám.
7: Alika, Čelčice u Prostějova vás zve tento čtvrtek na Alika Open Day. Čeká vás odpoledne plné zážitků. Přijďte a užijte si zábavu na Alika Open Day.
8: Týnecká stodola a tvaruškové hody spojené s kácením máje. Tuto sobotu ve Velkém Týnci. Čeká vás bohatý program pro děti a dospělé, tvaruškové speciality, zábavné dětské atrakce i Luna Park, mobilní farma a taky kapely Schovanky, Věrovanka i Prague Queen Revival. Zámecká zahrada, Velký Týnec u Olomouce.
9: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
10: 14. ročníku festivalu

0: Peťa Růžek z Vítková kvarteta. Moc se na vás těšíme na Rokové horce.
1: Roková horka CZ 6. června v Horce nad Moravou. Vstupenky na SMS Ticket.
2: Rádio Hana.

Rádio Hana. Ani po 19. hodině nepolevíme a nabídneme další super hity v nejlepším hudebním výběru. Přejeme klidný poslech.

0: počasí.
1: Ve Španělsku předpovídají 25 stupňů, v Itálii hlásí 28 stupňů Celsia a v Řecku 29. A my na Moravě nemáme co závidět. I u nás se budou teploty šplhat k tropické hranici, stejně jako na jihu Evropy. Meteorologové hlásí až 29 stupňů Celsia a k tomu zcela jasno. Ve středu bude teplo pokračovat, ale ojediněle nás svlaží déšť.
2: Pravidelně vyhlašujeme 3 poslední čísla vašeho mobilu. Čeká na vás minimálně 1000 korun každý všední den, jedině na Hané.
0: Nejlepší hudební výběr.

0: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již šestý ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Radio Hana. Olomouc, Svitavy a Moravská Třebová.
2: Nejlepší hudební výběr.

0: pondělní podvečer vám na rádiu Hana vylepšuje ten nejlepší hudební výběr, ale to není jediné. D2 vylepšuje i naše oblíbená soutěž.
1: Šťastná trojka!
0: Losujeme poslední trojčíslí vašeho telefonu a když se trefíme a vy zavoláte během jedné písničky, výhra je vaše. A pokud to nestihnete, navyšujeme bank. A to se stalo třeba i dnes.
1: Šťastná trojka!
0: Tím pádem máme v banku krásné 3000 korun a to už na zemi opravdu nenajdete. A co víte, třeba čekají právě na vás. Tak si nalaďte rádio Hana opět od úplného rána, ať to neprošvihnete. My už si za chvíli dáme Miraj, Bruna Marse i Sandru.
2: Hity a vzpomínky z jednoho roku. To je Procházka pamětí. Každé všední dopoledne po deváté. Jedině na rádio Hana. Ruky expresní sklad v Šumperku u Sefran.cz. To jsou střechy bez čekání.

0: čem se píše?
1: Zdravíme Olomouc, Prostějov anebo Šumperk. Jak už od nás víte, za týden ofiko začíná letní sezóna a koupaliště zdražují vstupné. O kolik? Tak to zjišťuje Report.cz. Taky připomínáme, že archeologické centrum Olomouc se otevírá veřejnosti, a to už příští sobotu 6. června. Jaký bude konkrétně program, o tom píše Olomouc.cz. A ještě se podíváme na sever našeho regionu. Blíží se dny města Bruntálu. Na co všechno se letos v červnu můžeme těšit? Bude třeba Slza, Richard Miller, anebo taky Lucie Bílá. Pozvánku najdeme také na webu města www.mubruntal.cz. Tak se mrkněte a my už jedeme dál.
2: Víme, o čem se píše.
0: Rádio Haná. Jsme Rádio Haná.
2: Hezký večer.
3: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

Bonnie Tyler a osmdesátky, které na rádiu Haná jedou ve velkém. Právě teď vám hrajeme naše osmdesátky v osm, to nejlepší z osmdesátých let, pěkně pohromadě. Připravte se na hity, které jste tehdy měli puštěné na kazetách, walkmanech nebo na diskotékách. A víte, že právě v osmdesátých letech vznikly některé z největších hudebních hitů všech dob. Spousta z nich se hraje dodnes a pořád je zná úplně každý. Tak zasilte rádio, protože dneska si dáme Starship, bude také Bad Boys Blue, Double, nesmí chybět ani Kim Wilde, ale teď už Phil Collins. Krásný večer s rádiem Hana.

0: Alika, Čelčice u Prostějova, prodejna čerstvě pražených oříšků a hlídka Rádia Haná jedou za vámi. Vezeme vám vynikající zdravé oříšky, dárky, muziku a dobrou náladu. Najděte si nás. Rozpis hlídek a více info na webu radiohana.cz a v našem vysílání. Alika a hlídka Rádia Haná jedou k vám.
1: Alika, Čelčice u Prostějova vás zve tento čtvrtek na Alika Open Day. Čeká vás odpoledne plné zážitků. Přijďte a užijte si zábavu na Alika Open Day.
2: Horko se blíží. Buďte připraveni s klimatizací od Elektro Olomouc. Zajistíme profesionální návrh, montáž i servis. Užijte si léto v chládku a zimu v teple s klimatizací od Elektro Olomouc. Více info na elektroolomouc.cz.
3: Olomoucký report CZ.
4: Pořád se něco děje.
3: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
5: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informací.
4: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
6: Prázdninové kempy v Aquaparku Olomouc pro malé průzkumníky od 3 do 7 let a mladé záchranáře od 8 do 14 let. Děti čekají skvělé chvíle s kamarády a na každý den je připraven bohatý program. Zajištěna je celodenní strava i pitný režim. Přihlaste děti na sportovní kempy Aquaparku Olomouc.
7: Rádio Haná. Nejlepší hudební výběr.

0: Víte, že kytky rostou při poslechu hudby lépe? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den.
1: Rádio Haná.

si myslím, že se všichni shodneme na tom, že 90. léta měly svoje kouzlo. Žádné sociální sítě, žádné playlisty na mobilu, jen pořádné hity v rádiu a refrény, které uměl úplně každý. A právě teď je vám na rádiu Hana servírujeme v našich 90. v 9. Čeká vás hodina plná muziky, která vrátí zpátky dobu barevných větrovek, vytáčeného internetu a prvních tanečních megahitů. Dáme si Cher, Celine Dion, bude taky Michael Bolton, New Order a nebo Backstreet Boys. Užívejte si dál 90. v 9 na rádiu Hana, teď už taky s Bryanem Adams.

0: Radio Haná. Noční směna Rádia Haná. To je večerní hudební proud, se kterým vydržíte makat až do rána. Až do rána. Pustíte si noční směnu i dnes v noci. Jedině na Hané. Posloucháte Rádio Haná.
1: Hezký večer.
2: Jo.

0: Rádio Hana.
1: Ahoj, tady je Michal Malátný a kapela Činasky. Tohle je náš nový singl Selhání a děkujeme Rádiu Hana, že podporuje naši muziku.

0: Rádio Haná, kalendárium.
1: Je pondělí 25. května a svátek slaví každá Viola. V Česku jich máme přibližně 15 stovek a jejich latinské jméno znamená fialka. Narozeniny má oblíbená česká herečka Eliška Balcerová, tedy i Vilma z komedie Ženy v pokušení.
2: Co čekáš, za ním vyběhnu nebo co?
3: To nemusíš. Stačí nahodit udičku, vyzvat ho. Zbytek už je na něm.
2: Tak co, tak já jsem neflirtovala čtvrtstoletí, no.
3: To je vidět.
1: A kulatou třicítku slaví Pasta, hokejová hvězda David Pastrňák, který si pro zajímavost v NHL měsíčně vydělá kolem 18 milionů korun. Wow, to dneska bude oslava. Stretch pass on, Pastrňák in, score! Stejně jako Pasta kličkujeme mezi hity a trefujeme nejlepší tóny i v pondělí 25. května.
0: Rádio Haná, kalendárium.
4: Jsme Rádio Haná.

0: rádio zůstává stále stejné.
1: Rádio Hana.
0: Vaše věrné rádio. Rádio Hana.
1: Nejlepší hudební výběr.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Pondělním hostem na našem rádiu je astrolog Tonda Baudyš, se kterým se díváme do hvězd. Antonine, jaký dojem na tebe dělá tedy poslední květnový týden?
2: Ahoj Lukáši, zdravím tebe i posluchače. Na mě tento týden dělá rozumný dojem. Zdá se mi, že všechno drží pohromadě hned od pondělí, úterý. Ruší mě tam určité tlačení na pilu v souvislosti penězi, kolektivy. To je pondělí, úterý, ale potom už by se to mělo uvolnit a jít příjemnějším směrem. Určité ochraně se těší domovy a rodiny.
1: U jakého dne nám bliká jakýsi vykřičník? Kdy mohou být třecí plochy?
2: Kritický den, čtvrtek odpoledne, pátek dopoledne, tam mohou rezonovat nějaká nenaplněná citová očekávání nebo partneři, kteří se musí z nějakých důvodů vzdálit a nějaká lítost přirozeně pak může nastat.
1: A v jakém znamení se ponese poslední květnový víkend?
2: Víkend by se měl povést. Nemůžu slibovat počasí, ale jako když jsou všichni na značkách, na správných místech a nic nás během toho víkendu neruší.
1: Hvězdné vzkazy a poselství každé pondělí na našem rádiu s Antonínem Baudyšem. Děkujeme za to.
2: Moc tě zdravím a moc děkuju.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Haná. Květnové novinky Rádia Haná. Zelétají eterem. Vaše milovaná megahra Šťastná trojka Rádia Haná jede v květnu dál.
3: Vyhrál jsem ve Šťastné trojce 3000 korun.
4: A vyhrála jsem ve Šťastné trojce 4000 korun.
0: Každý všední den losujeme poslední tři čísla vašeho telefonu a z obyčejného dne může být den výherní.
3: Hrajte taky v Rádiu Haná, je to

0: Dnešní výlet je pro opravdový fajnšmekra.
1: Jednoduše, Rádio Hana v květnu.
2: To jsou prachy na ruku,
1: sportovní emoce
2: a jaro plné dobrodružství.
1: Zesilte rádio.
2: Zesilte život.
1: Takové jsou květnové novinky Rádia Hana. Tady je Rádio Hana.

0: Radio Hana.
1: Radio Hana potřebuju k životu, protože mě zpříjemňují život s pěknou hudbou a s zajímavýma informacema. Rádio si myslím, že je dobrá věc.
2: Radio Hana poslouchám už od samého rána, protože mě se tam budí.
3: Radio Hana potřebuju k životu kvůli tomu, co se děje v našem regionu, jaký jsou akce.
4: Potřebuju k životu kvůli tomu, abych věděla, co se okolo mě děje. V Olomouci a v okolí Olomouce a plus, abych si poslechla dobrou hudbu.
0: Věrné rádio.
5: Rádio Hana. Olomouc, Svitavy a Moravská Třebová.
0: Nejlepší hudební výběr.

Víte, že hudba je návykovější víc nežli sex, cigarety nebo drogy? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den.